0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hey, this is Ava Max.
8: All the hits.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.
11: Hit Radio.

she's such a little DJ. Get that quick, my street's been on the

you want the

You're only human after all, don't put the blame on me.

0: Mňam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Hit Radio City Brno.
5: Zlepši si náladu.

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
4: Jam, to si slízneš.
5: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.
2: Černá stavba? Žádný problém, pokud to ale řešíš včas. Comfort Group zajistí pasportizaci, projekt i vyřízení všech potřebných povolení. Legalizujeme tvou stavbu a dáme ti klid, že je vše v pořádku. Spolehlivě, odborně, po celé České republice. projekt@ateliér.cz. S námi dojdeš k výsledku.
3: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.

0: Hit Radio City Brno.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

0: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
1: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem? Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
4: firma na zážitky
3: CZ.
5: Hi, this is Ed Sheeran.
6: Hi, this is Madonna.
7: Hi, it's me, Rita Ora.
8: I'm Macklemore.
7: I'm Dua Lipa.
9: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
12: 6. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Česká televize by mohla příští rok hospodařit s rozpočtem nižším o 350 milionů korun. Důvodem je chystaná změna financování a očekávaný pokles peněz ze státního rozpočtu. Letos ČT hospodaří s částkou 8,5 miliardy korun. Na jednání Rady České televize to uvedl generální ředitel Hynek Chudárek. Ničivé povodně na hranici Nepálu a Tibetu mají už nejméně 160 obětí. V obou zemích pokračují rozsáhlé záchranné akce a pátrání po stovkách pohřešovaných. Katastrofu zřejmě způsobilo odtržení části ledovce, která se následně zřítila do údolí. Mezi pohřešovanými jsou i stovky zahraničních turistů. Fotbalisté pražské Slávie se dnes dozvědí soupeře pro hlavní část Ligy mistrů. Losování začne v Monaku v 18 hodin a českému šampionovi přidělí 8 soupeřů. Slávia je v nejslabším čtvrtém koši, z každého ze 4 košů dostane 2 protivníky. 4 zápasy odehraje doma a další 4 venku. A teď už pojďme k nám do regionu.
13: Dítě přišlo o život ve voze řízeném opilým šoférem na Brněnsku. K tragické nehodě došlo včera u Doubravníku, kde řidič pod vlivem alkoholu s 5 dětmi v autě vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Jedno dítě zemřelo, 2 byly zraněny těžce a 2 odvezeny k dalšímu vyšetření. Zraněn byl i samotný šofér. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Čtvrtek bude v Brně a na jihu Moravy slunečný a teploměr ukáže až 29 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
10: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
14: Hit Radio. Snídaně, snídaně šampionů.
15: Minuta po šesté, my vám přejeme krásné ráno, Michal Knejb, David Jošt.
16: Ahoj.
15: Ahoj, Davide, dnes naposledy.
16: Přitom já jsem si začal zvykat na to, že jsme tady jenom dva.
15: Zítra budeme mít útrum, zítra přijde ženský element a máme takzvaně poptáka.
16: Na rovinu, já se těším.
15: Já taky, taky. Jasmin mi chybí, tak zítra tady jsme kompletní. Dneska teda ještě ve dvou, ale víme, že tady nejsme sami, my víme, že nás slyšíte, že tam jste, tak za to jsme moc rádi. A posíláme parádní muziku na start čtvrteční snídaně. Weekend, hezké ráno.
10: Hit Radio City Brno.

0: Dáváte si čtvrteční Hit Radio a snídaní šampionů, krásné ránko. Doba, kdy bylo v 10 večer ještě vidět na grilovačku, tak ta je už definitivně pryč. Máme tady zprávu, kterou jste asi nikdo slyšet po ránu nechtěl, ale prodáváme, jak jsme v kalendáři nakoupili. Tento týden oficiálně končí dlouhé letní večery. Od neděle bude totiž zapadat slunce před 20. hodinou a každý den ztratíme 3 až 4 minuty světla.
1: Strašný.
0: Mně se to nelíbí teda.
1: Já jsem si říkal, jestli tu zprávu vůbec pustit takhle ráno ven. Jestli si ji neschovat třeba pro moderátory na odpoledne.
0: Já si myslím, že je dobrý, že to máme za sebou teďka už.
1: Uf.
0: Tak pojďme si tenhle víkend, co nás čeká, užít, protože další světlo po 8. večer uvidíme až v květnu. To jsem vlastně taky nemusel říkat.

0: Ale to prosím tě, pojďme už od toho.
1: Já nechci. Pojďme na muziku. Beberexa, Faithless, New Religion. Tohle nám po ránu zvedne náladu. Tak hezké ráno, šampioni. Zítra, Dia. Deep in the-

0: tohle jsou hity pro vaše lepší ráno. 6:45 One Republic a Hit Radio. Dnes a zítra se nám vrátí léto, co jsme tak tady koukali s Davidem, ale mají prý přijít nějaký bouřky zpátka na sobotu. Meteorologi mluví dokonce o možnosti tornád, což je jako zajímavý jev, pojďme si říct, ale když ho nemáš na zahradě.
1: Neskutečný je, jak se ty zprávy proměňují. Já vzhledem k té svatbě sobotní, samozřejmě meteorologické předpovědi sleduju hodně pečlivě ten týden.
0: Ano.
1: A od pondělí už se změnili třikrát, takže já vlastně nevím, čemu věřit.
0: Já si myslím, že ty se uklidňuješ tím, aby to počasí nebylo takový, co meteorologové hlásají. Si představ, že ti na tu svatbu dorazí kroupy, jak byly teďka nedávno v Polsku, viděl jsem to, ale to byly kroupy jak tenisák, jo, Japir dole, to bylo obrovský, jo. Tak máte vlastně vůbec na to vaši svatbu mokrou variantu? A i vy, kdo nás posloucháte, protože určitě chystáte veselku ať zítra nebo v sobotu, tak jestli myslíte o mokré variantě?
1: No tak nějaká varianta tam je, ale jasně, zatím se spíš modlíme, než připravujeme.
0: No a dobře, to ti přeju, a kdyby náhodou, jo, vás tam bude kolik, 90 na té svatbě, a je tam nějaká možnost vzít se jako uvnitř?
1: Jo, je tam nějaký přístřešek, ale říkám znovu, aby se to nepřivolal, vůbec s tou mokrou variantou nepočítáme, určitě bude hezky.
0: Hele, myslet, Davide, myslet pozitivně, tak doufáme, že i vy, kdo chystáte svatbu na tenhle víkend, že počasí na vás bude hodný, to vám moc přejeme. No a budeme rádi, když s námi zůstanete za malou chvíli. Neil Diamond, Two Friends, taky aktuální doprava, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
2: Jsme v éteru, ale taky v chytré aplikaci Rádia.cz. Zjistíš, co jsme hráli, co hrát budeme a poslouchat můžeš kdekoliv přes Rádia.cz.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
5: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/iTonk. iTonk. Domov na prvním místě.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A z aplikace Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.

0: nejlepší dopravní servis a David Račák.
1: Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, nám hlásíte bouračku dvou aut. Mezi Vyškovem a Drnovicemi se srazila dvě osobní auta. Místo je s opatrností průjezdné jedním pruhem.
2: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty na podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Radio City Brno.

0: Vede, musím říct, že poslouchat tady ty zamilované songy, takhle, když tady jsme dva chlapy ve studiu, je to trochu divný.
1: Ještě zrovna svítá.
0: Ellie Goulding, Love Be Like You Do na Hit Rádiu 6.28. Hezké ráno, David má ranní update.
2: Ranní update.
3: Houbařská sezona se pomalu blíží ke svému vrcholu. Nejvíce hub obvykle roste zhruba týden až 10 dní po vydatných deštích. S hledáním vhodného místa může pomoct i pravidelně aktualizovaná houbařská mapa meteorologů. Americká moderátorka během ranní show usnula přímo v živém vysílání. Matka dvou malých dětí měla za sebou jen pár hodin spánku a na chvíli ji přemohla únava. Místo kritiky se ale dočkala hlavně podpory od diváků i svého zaměstnavatele. Návrat z dovolené může být pro psychiku pořádná rána. Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
0: To podepisuju, s tím souhlasím. Stalo se ti to někdy, Dave?
1: Pokaždý, když někam vyrážím.
0: Pokaždý. A může to být jenom na chviličku. My jsme se byli teďka v Rakousku, vrátili jsme se po třech dnech a říkám si au. Ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš, jo? Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
1: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.

0: My vám tady hrajeme jenom vybroušený diamanty. Safír, Ed Sheeran, 6.35, tohle je Hit Radio, dobré ráno. Pokud máte pocit, že vás vaše děti vycucávají z energie a tak trochu s nima nezvládáte logistiku, což já mám občas s jedním dítětem, mám pro vás uklidnění. Proti jisté paní Vasiljevové jsme vlastně všichni naprostí amatéři. Ta totiž zvládla porodit a schválně, kolik byste řekli, je to rekordbanka, zatím se víc dětí na světě nikomu nenarodilo. Tak kolik si myslíte, že je ten absolutní rekord?
1: Tak já se budu držet při zemi a řeknu 25.
0: 25. Nechám tipovat ještě vás, kdo jste u rádia. Je to mnohem víc, mnohem víc. Je to víc jak 30, 40, 50, 60. 69 dětí.
1: Pane bože.
0: Strávila 18 let života těhotná. Je to teda příběh z 18. století. Zvládla 27 porodů. Narodilo se jí 69 dětí a jenom nějaký detaily k tomu. Jo. 16 párů dvojčat, 7 trojčat a 4 čtyřčata. A teď mluv, Davide.
1: Teď to živ.
0: To spíš. Je neskutečný, to je neskutečný. My tady dneska řešíme, jestli se nám Jarek, oni tenkrát, já nevím, tak autobus asi nebyl, ale víš, jako, jak to museli řešit prostě, nebo třeba ranní boj o kadibudku, jo.
1: Zase si mohli založit vlastní školku a školu potom.
0: To je víš, fakt. A nebo ten nákupní seznam, když šli nakoupit tenkrát, tak to muselo vypadat, jo, ale koupíme 50 bochníků chleba, 2 sudy mlíka, to je neskutečný.
1: Takže... Jsou to kapesný taky.
0: Takže absolutní rekord, 69 dětí, které porodila jedna žena. To je zázrak. Pojďme na další hity, Lady Gaga, Abrakadabra, za malou chvíli taky David Guetta, tedy svým z Gone Gone Gone, no a zvládneme i aktuální dopravu, hezké rám.
2: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdekoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
7: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací.

0: Informací najdete na krpolegrant.cz.
1: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
2: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
3: Končí škola, volá z Lidlu výbava, z brusu nová, tušky, desky, sešity, do košíku dej i ty.
4: Pak hrnky,
3: flašky, kufříky, vyměním za kuponky.
4: Škola volá!
5: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
6: Poslední táborák léta?
7: To jo,
6: ale s basama. Od pátečních 15 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte maximálně opatrní na Hodonínsku za výjezdem z Bučovic směrem na Ždánice. Srazilo osobní auto, Srnou, počítejte s omezením provozu, raději v tom místě nohu z plynu.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Tak jo, šampioni, zpátky k hitům na Hit Rádiu.

I tohle vám ukrojilo pár minut ze čtvrtečního rána. David Guetta, tedy svým Stones and I, s vámi Hit Radio, taky Michala David. Hezký ránečku vám přejeme. Čekali jsme, že to přijde brzo, ale že to přijde takhle brzo,

0: Tak to asi úplně ne. Venku pořád léto, ale v Číně, městě pohádek, chystají Vánoce.
1: Aha.
0: Po internetu běhá fotka z místního obchodu, kde už koncem srpna vybalili regály s vánoční výzdobou. A já si říkám, jestli to není nějak brzo. Takhle, koncem srpna. Mě by zajímalo, kde je podle vás taková ta psychologická hranice, před kterou by měl být prodej vánočních věcí trestnej.
1: Začátek prosince.
0: Začátek prosince. Hmm. My taky vlastně hrajeme, pokud se nepletu, vánoční songy na začátku prosince, takže my to tak nějak dodržujeme, jo. I když jako víme, jak ty teploty, jak to vypadá u nás v České republice, že většinou na začátku prosince je třeba 25 ještě, tak to je takový divný. Ale... Tak ono možná, hele, ta doba se tak posouvá, že ještě 2-3 roky a budeme v červenci zdobit živou vidli na zahradě vedle grilu. No tak zdravíme do Jičína, to je opravdu město pohádek teda.
1: Takže... A co ty, už máš nakoupenou na letošní Vánoce?
0: To je otázka, kterou absolutně nesnáším. Ale když jsme u těch Vánoc teda, tak že bychom si...
1: Myslíš?
0: Že bychom si... No ani omylem. Pojďme na něco letního, tohle vás pobaví. Enrique Iglesias, Duel El Corazón, 6 hodin 50 minut. Dobré ráno, šampioni.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio.
1: V Penny nyní najdete kouzelné lampičky a zvířátka. A navíc v akci broskve volné, kilo za 32,90 a zmrzlina Rios 200 ml za 9,90. Penny.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Špičáku, ty nějak záříš?
5: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechynce.
4: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
5: Fakt?
4: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
6: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
5: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
0: On air.
8: Online.
0: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
9: 7:00, krátké zprávy a David Jošt. Podpora v nezaměstnanosti se příští rok nejspíš výrazně sníží. Ministerstvo práce chce zrušit část reformy minulé vlády, která podporu v prvních měsících zvýšila. Někteří nezaměstnaní by tak mohli dostávat o tisíce korun méně. Opozice se změnou nesouhlasí a varuje, že poškodí stát i lidi bez práce. Meta zaplatí až 370 miliard korun kvůli sporu o závislosti dětí na sociálních sítích. Americké státy firmu obvinili, že Facebook a Instagram záměrně navrhla tak, aby u dětí vyvolávaly závislost. Firma měla také neoprávněně využívat osobní údaje dětí a zatajovat negativní dopady svých sítí. Součástí dohody budou významné změny v používání sociálních sítí mladistvými. Čeští chmelaři letos očekávají až o čtvrtinu nižší úrodu oproti dlouhodobému průměru. Chmel má mít navíc nižší obsah látek, které určují jeho kvalitu. Za slabší úrodou stojí především dlouhodobé sucho a vysoké teploty. Zavlažování má přitom k dispozici jen zhruba čtvrtina českých chmelnic. A teď už pojďme k nám do regionu.
10: Znojemské historické vinobraní odhalilo novinky i program. Největší oslava vína, burčáku a historie proběhne od 11. do 13. září a lákat bude kromě královského průvodu nebo bohatého hudebního programu nově třeba na chillzónu Lehárko, středověké ležení nebo ohňostroj u střelniční věže. V provozu bude speciální vlak z Prahy a na 14 scénách vystoupí například Rybičky 48, Manky Business, Vesna nebo Pemrabit. V Brně a na jihu Moravy bude čtvrtek slunečný, naměříme až 29 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách. A všech podcastových platformách. Hit Rádio.
11: Čauky mňauky, hezký ráno, 7:02, s vámi Michal Knip a David Jošt.
12: Já teda zvolím konzervativnější variantu, ahoj, dobré ráno.
11: Ahoj, dobré ráno. Ty jsi se bavil o závislosti na sociálních sítích, respektive o soudním procesu Mety, tak to probereme za chvíli, tady závislosti. No a v téhle hodině budete taky soutěžit o voucher na kvalitní krmiva pro vaše čtyřnohý chlupáče, to jsou rozhodně skvělý důvody, proč s námi být i 7:00, no a neméně důležitý jsou hity Taylor Swift a Činasky. Víno. Hezké ráno.
0: Hit Radio City Brno.

0: 10 minut po 7. Hit Radio v uších, tohle je Taylor Swift. Dobré ráno. Představte si, že by stát zavelel a všem pod 18 let by natvrdo vypnul sociální sítě po 2 hodinách denně a v noci, že by se nedali používat vůbec.
1: Já jsem pro.
0: Taky. V Americe se k tomu schyluje právě po soudním sporu se společností Meta. Ta má pod sebou mimo jiné Facebook, Instagram, WhatsApp a nějaký další sociální sítě. A jak říká David, já bych to plošně zrušil a třeba by se lidi začali bavit normálně mezi sebou. No, že by se spoustu věcí změnilo. Vy sdílíte něco na sociálních sítích, nebo jste závislá? Jsi si závislá, Davide?
1: Já ne. Já to taky popravdě odinstaloval kdysi z mobilu. A člověk, když to nemá při ruce, tak na to prostě neleze.
0: Já to mám úplně stejně. Já nevím, jak to nazvat, ale já z toho asi vyrostl. Co je komu do toho, co zrovna jim, nebo jde zrovna sem na dovče, že jo?
1: Souhlas.
0: Jo, je teda pravda, že nedávno jsem po strašně dlouhý době přidal na Instač nějakou fotku. Jinak já teda osobně mám velice rád svoje soukromí, ty to máš taky tak. Tak by nás zajímalo, co vy a sociální sítě, kolik na nich trávíte času.
1: A co na nich sdílíte taky možná?
0: Co na nich sdílíte, nebo co na nich nikdy nezdílíte, jo? Tak rozpětí, kolik času na nich trávíte, je 0 až 24 hodin denně, tak to nás zajímá, jsme moc zvědaví. A jestli třeba nějak bojujete se závislostí, David říkal, že to z telefonu odinstaloval, taky to v telefonu nemám, ono když to člověk nemá, tak mu ten prst tam na to jako nenajede, že jo? Tak nám dejte vědět, zajímá nás to, 777-937-777, máme WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku, nebo nám to pošlete klasicky jako zprávu. Teď Edward Maja, Vika Džigulína, Stereolab, 7.11, Hit Radio, krásné čtvrteční ráno.

0: End of Beginning, tohle je Hit Radio, 8:45, krásné ránko. Připomeneme, co jsme řešili pro vás, kdo jste se přidal až teď. V Americe se po soudním procesu se společností Meta pravděpodobně zavede, že pro lidi pod 18 let budou sociální sítě maximálně 2 hodiny denně a v noci vůbec.
1: Já ještě dodám takový malý detail, Meta musí zaplatit pokutu asi 370 miliard korun.
0: No, to jsou drobný. Tak ptali jsme se vás, jestli sdílíte vůbec něco na sociální sítě, případně jak bojujete se závislostí, a my jsme tady spustili doslova lavinu tady tím dotazem. Píše třeba Standa, zdravím do rádia, tak já jsem s tímhle úplně v pohodě. Nemám žádnou sociální síť, tedy krom WhatsAppu, a musím říct, že to mám o dost lehčí než moje okolí, které neustále řeší témata, co se socek týká, kdo s kým, kde kam, a to není nic pro mě, díky za ranní show a mějte fajn den. Standa. Souhlasím.
1: Dobře ty, Stando.
0: Další zpráva, ahojky, tady Kamča. Dřív jsem na Facebooku trávila hodně času a dávala tam snad vše, ale teď poslední 2 roky tam nedávám vůbec nic. Taky bych byla ráda, aby to dětem zakázali. Hezký den.
1: To je pravda, že já jsem taky kdysi přidával dost a člověk má potom takový nutkání, kdekoliv je nebo cokoliv dělá, že o tom jako má povinnost prostě informovat ostatní, což je dost nepříjemné.
0: Prd tam přidat. Další zpráva, ránko týme, já jsem jen na Facebooku a na mailu, v práci, na počítači, v telefonu nemám nic. Ten mám na volání, zprávy a budík, o víkendu jsou doma na počítači online minimálně, chci mít klid, sdílím, když už, tak to, co uvařím, upeču, anebo když narazím na dobrý vtip. David z Brna, 38 let, tady to máme i s věkem. Pojďme ještě na další zprávy. Ahoj, mám popravdě úplně opačný problém, sociální sítě jsem nikdy neměla a nechtěla, ale nakonec mě svět donutil založit si profily na jiné jméno, abych vůbec mohla vykonávat svoji práci a účastnit se akcí, které pro ně potřebuji.
1: Zajímavý.
0: Taky další zpráva od Pepy. Ahoj, nemám Instagram ani Facebook, pouze WhatsApp kvůli komunikaci s dětmi. Za mě jsou to jen chlubítka a žrouti času. Zdraví Pepa. PS, a když ti přijde návštěva na kafe a místo povídání s tebou matlá placku v ruce, no to by mě mohlo. Tak máme tady taky několik hlasovek, tak pouštím tu od Davida.
2: Čauky, mělky, Hit Radio. Já, abych řekl pravdu, jsem byl na sockách hodně závislej a hodně jsem na ně postoval a trávil na nich fakt jako hromadu času denně. A pak když jsem jednou viděl na iPhoneu, že vlastně můj screen time byl nějakých 8-9 hodin průměr za týden, tak jsem si řekl, že tady asi jako je strop, a sockách jsem si smazal, odinstaloval, a od té doby je úplně skvěle, protože se člověk neporovnává a nemá potřebu vidět, kdo se jak má, a ani s někým sdílet, jak se mám já, takže za mě můžu jenom doporučit minimálně aspoň si dát občas třeba detox od těch blbých socek, není to vůbec na škodu. Díky, mějte se, čus, Dave.
1: Taky díky, Dave.
0: Souhlasím, Dave. A máme tady taky super hlasovku od Lucky.
3: Čau, kluci. Já, ačkoliv jsem mladá, tak ani netrávím tolik času na sociálních sítích. A je to od té doby, co jsem si teda odinstalovala z mobilu Instagram. Sice ho pořád mám, ale prostě je odinstalovaný. A já jsem dřív taky takhle hodně sdílela, co jim, kde jsem a tak dále. A pak jednoho dne jsem se zastavila a vlastně jsem si řekla, tyjo, a proč to tam dávám? No, a zjistila jsem, že na to nemám odpověď. A že to tam dávám jenom proto, že to tam dávají ostatní. Takže minimum času na sociálních sítích, a za mě je to takhle nejlepší.
0: Přesně, ta otázka, a proč bych to tam cpal, mně to přijde vlastně, kdybych to porovnal, nevím, kouření, tenkrát, když si dávno kouření bylo asi teda jako cool, a vlastně dneska to, kdo nekouří, tak je cool, tak vlastně mi přijde, že ta lavina, kterou strhly sociální sítě, tak vlastně je to úplně to stejný, a teďka, kdo nemá socky, nebo kdo tam necpe každý prd, tak je prostě cool. Tak vy do sociální sítě taky nejedete, nám je krásně, co? A vy ostatní, kdo jste trošku závisláci, můžete to zkusit, a i když třeba ten první týden, možná pár dní, bude opravdu jako...
1: Bude bolet.
0: Bude bolet, tak pak vám bude... Jdete s námi s Hit Radiem, Čumba Vamba, další jdete za chvíli a přihodíme i aktuální dopravu, tak hezké ráno.
4: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Radiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz. Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí. Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
5: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
4: www.u-lucerny.cz.
6: V sobotu 29. srpna se ZOO Brno promění v místo setkání celé naší smečky. Přijďte na den adoptivních rodičů a parťáků. Čekají vás komentovaná krmení, speciální prohlídky i pestrý program pro celou rodinu. Těšíme se na vás v ZOO Brno. Více na www.zoobrno.cz.
7: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
8: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
9: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
10: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
11: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo a tohle vás bude bavit.
12: Vážně? A co umí?
11: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
12: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland-extra.cz. Kaufland.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte bouračku na Hodonínsku za výjezdem z Bučovic směrem na Ždánice. Srazilo osobní auto, srnou, počítejte s omezením provozu.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
2: Hit Radio City Brno.

0: Chumbawamba. Tohle jsou hity, 7 hodin 30 minut, posloucháte čtvrteční Hit Radio, krásné ráno vám všem. Za malou chvíli rychlá pětka, nejdřív David a jeho ranní update.
1: Ranní update.
2: Čech stanul na Maltě před soudem kvůli nahotě před svými dětmi. Sousedka ho natočila nahého na balkóně se dvěma malými dcerami a video se rozšířilo po internetu. Muž vinu odmítá, podle tamních úřadů mu ale hrozí i několik let ve vězení. Český cestovatel dojel na starém kole značky Ukrajina z Estonska až do Moskvy. Na Rudém náměstí pak vytáhl tričko s prezidentem Petrem Pavlem a zvolal Sláva Ukrajině. Cestu do Moskvy zvládl za 8 dní. New Yorkský Empire State Building se rozzářil na počest zesnulé Dolly Parton. Vrchol mrakodrapu svítil růžově a oranžově přesně ve 9:25. Čas nebyl náhodný, odkazoval na jeden z jejich nejslavnějších hitů 9 to 5.
0: Stejně Dolly Parton jsou celebrity, které jsou slavní třeba jenom tam, třeba jenom v Americe a tady jakoby registruješ to, ale není to takový, víš?
2: No, taky mě to překvapilo.
0: No, tak třeba říkám si, že my dva jsme slavná moderátorská dvojice pro někoho v Americe.
2: Tak to bychom se začali učit anglicky.
0: Aspoň pro někoho. No tak je to tady. Je tady rychlá pětka s Marp, teda Competition Fast Five with Marp. Pokud byste chtěli dopřát vašemu mazlíčkovi kvalitu, kterou si zamiluje od první misky, tak pište chci soutěžit na 777937777. Máme pro vás další voucher v hodnotě 4000 korun na nákup špičkových krmiv Marp.
3: Rád bych si koupil cukrovou

0: 7.34 Pokáč na Hit Rádiu. Rychlá pětka. A my jdeme soutěžit, je to rychlá pětka Smarp, což je česká značka prémiových krmiv pro psy a kočky, která ví, že strava má zásadní vliv na zdraví. Vysoký podíl masa, kvalitní a pečlivě vybrané suroviny, taky podpora trávení, vitality a zdravé srsti. A máme pro vás voucher v hodnotě 4000 korun. O tom si zasoutěží Kuba Zavířova. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno, Kubo, tak co máš doma za zvíře?
1: Máme doma výmarskou ohařku Airu.
0: Hezky, Airu, takže Kuba bude soutěžit pro svoji Airu. Tak pojďme na to, Kubo, 5 otázek.
2: Otázka první, 5 vteřin na odpověď.
0: Budeš vědět, jaká je nejvyšší hora světa?
1: Mount Everest.
0: Bez váhání.
2: Otázka druhá, 4 vteřiny na odpověď.
0: Kolik centimetrů mají 3 metry?
1: 300.
0: Ano.
2: Otázka třetí. 3 vteřiny na odpověď.
0: Ze kterého zvířete se získává ovčí vlna?
1: Z ovce.
0: Ano.
2: Otázka čtvrtá. 2 vteřiny na odpověď.
0: Jakou měnou se platí na Slovensku, Kubo?
1: Euro.
0: Ano. A poslední asi úplně nejtěžší otázka tady z té sady. Je zítra páteček?
1: Ano.
0: Ano, a Aira bude mít radost. Je to tvoje, Kubo.
1: Děkujeme moc.
0: Není zač, zvládl si to naprosto famózně, vyhráváš voucher v hodnotě 4000 korun na nákup krmiv Marp na e-shopu krmiva Pučalka. Není zač, ještě nám řekni, než se rozloučíme, jak vypadá čtvrtek v Havířově?
1: Příjemně.
0: Příjemně, tady u nás taky vypadá to, že dneska se ještě trošku zapotíme, že si užijeme trochu léto. Tak Kubo, moc gratuluju, zvládni dnešek a zase se někde ozvi.
1: Díky moc a hezký den všem.
0: Taky, měj se hezky, ahoj.
1: Ahoj.
2: Rychlá pětka. Ve snídani šampionů na Hit Rádiu.

7.39, tohle jsou hity Avicii, Hey Brother, tohle je čtvrteční hit rádio, dobré ráno. S vámi Michal a David. Mimochodem, Japonsko má oficiálně svou první armádní stíhačku, a tím myslíme reálnou pilotku bojového tryskáče. 26-letá Misa Matsushim právě zbourala všechny asijské stereotypy o tichých manželkách. O tom se pobavíme za malou chvíli. Přidáme taky další parádní hity, tohle jsou i

0: Imagine Dragons Next to Me. Staví se i Pink Runaway, no a zvládneme i aktuální dopravu, ať víte, jak to ve čtvrtek ráno frčí.
1: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radia.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jám.
2: Jám?
3: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
3: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
2: Najdeš ji na yumm.cz.
3: Jám, to si slízneš.
4: Ahoj Kubo, kam s rodinou vyrážíte?
5: Čau Tome, hledat poklad.
4: Cože, jaký poklad?
5: No přeci poklad 7 truhlic, to je skvělá hra rodinných pasů Jihomoravského kraje, plná rebusů a hádanek.
4: Je, a můžu jít s vámi?
5: A má tvoje mamka rodinný pas?
4: No jasně.
5: Tak super, vezmi rodiče, zabal si sváču a vyrazíme hledat tajemný poklad 7 truhlic společně. Více info o rebusové hře rodinných pasů naleznete na webu 7 truhlic. rodinnepasy.cz.
6: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
7: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
8: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku, a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
9: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
10: Velká balení a ještě větší úspora. V Teď je ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Teď je výhodně. Vždycky.
11: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Zdravíme všechny řidiče za volantem na cesty, buďte opatrní z Jižní Moravy, hlásíte bouračku na Znojemsku u Moravského Krumlova ve směru na Dobřínsko. Dejte pozor na sraženou srnu na silnici.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz. Tak jo,

0: Za 9 minut 8 hodin. Přejeme hezký ránko z Itrádia. Tohle je Pink. Tak zatímco v Japonsku se od žen čeká hlavně servis doma u plotny, tak jedna 26-letá holka si sedla do stíhačky F-15 a začala brázdit nebe.
1: Takže ženský neumějí řídit.
0: Přesně. Japonsko má první pilotku stíhačky. Jmenuje se Misa Matsushim. A říkám si, že nechceš být její manžel, protože už tě napadá, jestli stejný věci si představ, jak si ji snažíš vyčíst, že špatně zaparkovala podélně auto, jo, když ona je zvyklá parkovat tryskáčem, co to stojí? 2-3 miliardy taková stíhačka?
1: No zhruba, samozřejmě tady čtu, že záleží na modelu, ale 1 až 3.
0: Jo, no tak to asi bude mít možná senzory, ne? Nebo dá se s tím couvat vůbec? Tak za ty prachy, když to má autopilota, tak by mohlo, ne?
1: Prosím tě, vyluxuj si to tady, máš to tady samej bordel. Víš, jako...
0: Nebo kdyby to ty senzory nemělo, tak si tam jenom nahraješ a Kamile, Kamile, kolik ještě můžu? Kolik ještě? Mimochodem, sledujete to, jak se ovládáme a polikáme tady ty laciný vtipy o stíhačkách, jo? Se nenecháme zbombardovat, ne? Musím se
1: nadechnout. Mě by zajímalo, jestli v tom provozu platí stejný pravidla jako tady u nás, víš? Že se třeba takhle dva piloti na sebe sedal blinker, jo?
0: Je to třeba přednost prava, jo? Ale pilotka, Japonsko, velká věc pro ně, tomu říkám respekt. Hele, a zkus si doma nezvednout prkínko, nebo nehodit špinavý ponožky do koše na prádlo, jo, když tvoje žena parkuje před barákem F-15. Neskutečný. Vzpomeneš si? Eva Farná, Mirai, může být 7.52, pojďme na to, šampioni, hezké ráno z Itrádia.

0: snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hitrádia na Spotify a všech podcastových platformách.
1: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
2: Nechceš, aby léto skončilo?

0: u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hitrádiu poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.
2: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
3: On air.
2: Online.
3: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio.
4: 8. hodina, krátké zprávy a David Jošt. Do Česka se dnes vrátí velmi teplé počasí, teploty vystoupají až k 29 stupňům. Příliv teplého vzduchu ale už v pátek ukončí studená fronta, tam může přinést i silné bouřky a vydatný déšť. Víkend už má být převážně beze srážek s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Popularita amerického prezidenta Donalda Trumpa zůstává na rekordně nízké úrovni. Jeho působení v Bílém domě schvaluje jen třetina Američanů. Klesá také podpora války s Íránem, kterou nyní podporuje 31% dotázaných. Náladu veřejnosti ovlivňují i rekordně vysoké ceny benzínu způsobené omezením vývozu ropy z regionu. TikTok dostal v Brazílii pokutu v přepočtu téměř 620 milionů korun. Podle úřadů neoprávněně zpracovával údaje uživatelů ve věku od 13 do 18 let. Firma musí data získaná v rozporu s pravidly také smazat. Brazílie v poslední době výrazně zpřísňuje dohled na ochranu dětí na sociálních sítích. A teď už pojďme k nám do regionu.
5: Dítě přišlo o život ve voze řízeném opilým šoférem na Brněnsku. K tragické nehodě došlo včera u Doubravníku, kde řidič pod vlivem alkoholu s 5 dětmi v autě vyjel mimo silnici a narazil do stromu. Jedno dítě zemřelo, 2 byly zraněny těžce a 2 odvezeny k dalšímu vyšetření. Zraněn byl i samotný šofér. Okolnosti nehody policie vyšetřuje. Čtvrtek bude v Brně a na jihu Moravy slunečný a teploměr ukáže až 29 stupňů Celsia. Z Brna Jitka Valášková.
3: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Snídaně šampionů. Ještě hodinu se vám budeme starat o muziku a snad i o lepší náladu. Posloucháte Hit Radio Snídaně šampionů. S vámi Michal a David. Ahoj.
6: Čauky mňauky.
1: Čauky mňauky. To se s náma potáhne už každý otvírák asi, co dejve.
6: Asi jo.
1: Chodili jste na kroužky? Chodil jste na kroužky do mě?
6: No jasně.
1: A nutili tě rodiče do nějakého? A nechtělo se ti do nějakého? No jasně, tak to probereme za chvíli. Jasně, Coldplay, tím začíná další hodina. Hezké ráno.
3: Hit Radio City Brno.

0: Gillies, Anna Bolin, DNA, 8 hodin, 9 minut. Posloucháte Hit Radio, krásné ráno. Máme tady zajímavou statistiku. Schválně, jestli se v tom poznáte, 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. Je to takový to, že si ten rodič řekne, hele, tenisti ti vydělávají raketu, jo? Tak budeš hrát tenis, ať nás pak živíš, ať se ti to líbí nebo ne.
1: Jo, navíc mě tenis nikdy nešel, svý dítě na něj dám.
0: Přesně. Připomeň, Davide, jak to bylo u vás doma, teda s kroužkama.
1: No tak zrovna ten tenis, když už jsme u něj. Nechtělo se mi tam, no, chodil jsem tam, ale je teda pravda, to musím uznat také zpětně, že jsem docela vděčný, že mě ty naši do toho

0: nutili, protože dneska, když si jdu s kolegama zahrát tenis, tak to ovládám.
1: Ale ono opravdu, já když to jako tak vídám okolo sebe, tak ty, když to dítě někam přihlásíš, tak jako ono v drtivé většině případů, to už jenom z principu mi přijde, že to dělat nechce, ať už by to bylo cokoliv, nevím, klavír, kytara, tenis, prostě nějaký sporty různý, že to je možná tak trochu truc, jo, a pak to dítě zjistí, že se mu to třeba líbí.
0: Souhlas.
1: Já třeba na kroužky nechodil, čověče.
0: Jak to?
1: My jsme na to neměli peníze, takže kroužky nebyly.
0: No tak, jasně.
1: Tak se snažím u dcery tak nějak jako vypozorovat, co by jí asi mohlo tak bavit, abychom jí nenutili do něčeho, co se jí nelíbí, jo? Ale no. Myslím si, že dopadnem stejně jako těch 9-10 rodičů. Jo?
0: Takže jste ještě na nic nepřišli.
1: No nevím, no když tak skončí v rádiu, no co ti budu říkat?
0: Taky dobrý.
1: Taky dobrý. Tak, taky se vám to stalo, když jste byli malí. Na jaký kroužek vás rodiče nutili chodit a zvládli jste to a našli jste v tom pak ve finále tu oblibu. To nás zajímá. Pojďme tady tu statistiku, kterou jsme říkali, že 9 z 10 rodičů hlásí svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami, trošku rozbít, jo. 777-937-777, to je číslo přes WhatsApp, můžete nám to poslat jako hlasovku. Nebo nám to sem pinkněte klasicky zprávou. Teď od nás další hity. Tohle je Welshly Arms. Legendary na Hit Radio. Hezké ráno.

0: Tohle jsou hity Rose, Bruno Mars a tohle je vaše Hit Radio. 8:45.
1: Aha, 2 minuty k tomu, dobré ráno. 9 z 10 rodičů přihlašuje svoje děti na kroužky, na který by nejradši chodili sami. O tom jsme se tady bavili, připomínáme pro vás, kdo jste se přidal až teď a ptali jsme se, jestli se vám to stalo, že třeba vás rodiče nutili chodit na nějaký kroužek a jestli jste to zvládli, tak Davida nutili chodit na tenis, nakonec trochu ti kvoku, ale zvládl to, že jo?
2: Je to tak a dneska jsem za to vděčný, protože ho jakž takž umím hrát.
1: Tak, já jsem říkal, že já jsem na kroužky nechodil, protože prostě nebylo na zbyt peněz. Jo, a píše třeba Zdeněk, žádný kroužky nebyly, protože prachy taky nebyly. Tak, děkujeme za zprávu. Další zpráva od Jany. Krásné ráno, já chodila na zpěv, piano, aerobik a zumbu a všechno jsem si to moc přála sama. Jenom do toho piana jsem potřebovala trochu postrčit. Přeji krásný den, Jana. A to je to, jak jsme se bavili, že nejdřív to dítě možná trochu jako na truc, jo, ale pak zpětně si říká, že to nebylo úplně špatný.
2: Tak... Protože ne každý dítě má hnedka od dětství nějakou velkou zálibu. No, samozřejmě, že to je ideální, jasně. Když ho od začátku baví fotbal, tak ho přihlásím na fotbal. Ne každý to tak má.
1: Taky píše Martin, mě rodiče od 7 let posílali na basket a protože měřím 176 centáků a jsem nejvyšší z rodiny, tak si nemyslím, že to byla aktivita, kterou by oni sami chtěli dělat. Spíš to bylo ekonomický rozhodnutí. Na basket stačilo koupit boty a to byla celá investice. A to je fakt, vem si třeba, když chceš, aby to dítě se učilo na klavír nebo na nějaký takový nástroj, tak to stojí spoustu peněz, že jo? Tady koupíš boty a hotovo.
2: Že mě teda napadá, že potřeba možná míč, ale nebo na basket není potřeba míč.
1: Jako milion, ne, jako míč, jako ten kulatej. Taky píše Míša, ahoj, dobré ráno, u nás si děti kroužky vybírají sami, máme 4 děti a nenutíme je, spíš se snažíme ubírat, chtěl by na vše, hlavně 8letá, ta má kroužky 3, mějte se prima. A to je vlastně pravda, že dnešní děti, kteří mají hodně kroužků, tak mají busy day, jo, a teďka, víš, ale já prostě hledám kavčo, jo, ale aerobik prostě, jo, pak se stavím na mača ještě, jo, a klavír. Tak máme tady taky několik hlasovek, pojďme na hlasovku od, a už mi to tady zmizelo. Už to mám. Hlasovka od Heleny.
3: Krásné ráno, kluci. Tak já tu statistiku určitě nerozbiju, protože moje máma byla úplně levá, nemá hudební sluch, takže mě nutila na zpěv, na klavír. A první 2 roky jsem chodila k profesorce, která mě mlátila tehdy verzatilkou po prstech, když jsem to špatně zahrála, takže na to vůbec nemám dobrý vzpomínky. Sice si dneska občas na klavír zahraju, ale už nikdy ve 14 jsem s tím sekla, protože ona měla představu, že budu nějaká virtuózka. A svoje vlastní dítě, tak to jsem do žádných kroužků nenutila, vždycky, když si řekl, tak to zkusil a buď ho to bavilo, nebo nebavilo. Takže v životě už jsem takovou chybu neudělala a moje dítě má za sebou asi 10 kroužků, který vyzkoušelo a je takový všestranný, takže myslím si, že lepší než nutit. Nemám na to dobrý vzpomínky. Pěkný den.
1: To je hezký, to je milý.
2: Tady kýváme.
1: Kýváme. Taky tady je hlasovka od Karla.
4: Ahoj, tady Karel. Myslím si, že dneska děti pořádně neví ani, co chtějí v 15 letech dělat, takže jako trošku je přinutit dělat nějaký kroužek, není úplně na škodu. Je třeba je sledovat, ale trošku tlaku asi neuškodí.
1: To je vlastně pravda, no, že dneska si ty děti musí nejdřív rozmyslet, co budou za pohlaví a pak až vybíráme kroužky. Pardon. LP, Lost on You, další hity pro vás. My vám moc děkujeme za vaše zprávy. No a vy, děti, který nás posloucháte a třeba máte nějaký kroužky během prázdnin, tak si to moc užijte a třeba se vám to v budoucnu bude hodit. Hezké ráno.
5: Sleduj a vyhrávej na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Rádia.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
7: Je! Schořela mi kulma.
8: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na dacar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
9: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
10: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
11: Na pořádný gastrozážitek.
10: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
11: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
10: Pivo pro holky i kluky.
11: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
10: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Attention!
3: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
2: Yes!
3: Tančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
2: La Tropical!
3: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Znojmo slaví 800 let a zve na znojemské historické vinobraní. Největší festival vína, historie a jedinečné atmosféry. Rybičky 48, Pem Rabbit, Fleret, Monkey Business, Vesna, Frago Union a spoustu dalších. Čeká vás 14 scén plných zážitků. Velkolepý průvod krále Jana Lucemburského i vinařské Mazhausy. 11. až 13. září ve Znojmě. Vstupenky zakoupíte v síti Go Out. Více na znojemské vinobraní.
7: Hit Radio.

0: Nejlepší dopravní servis a David Račák. Přejeme všem řidičům pevné nervy za volantem, jezděte opatrně z jižní Moravy, hlásíte bouračku se zvěří na Znojemsku u Moravského Krumlova. Ve směru na Dobřínsko dejte pozor na sraženou sedno na silnici.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz
2: Hit Radio City Brno.

0: Je 8:30, posloucháte Hit Radio, snídaní šampionů, krásné ráno, David má ranní update.
1: Ranní update.
2: Sportovní kroužky pro děti dál zdražují, vyšší ceny letos pocítilo 6 z 10 rodičů, nejčastěji si připlatí 250 až 500 korun. Nejdražší zůstávají sporty jako hokej, lyžování nebo tenis. Apple čeká po 15 letech velká změna ve vedení. Tima Cooka má příští týden vystřídat dosavadní šéf hardwareu. Podle analytiků by změna mohla přinést odvážnější iPhony a větší chuť experimentovat. Americká moderátorka usnula přímo během živého vysílání. Matka dvou malých dětí spala před ranní směnou jen 2,5 hodiny a únava ji na pár sekund přemohla. Místo výpovědi se ale dočkala pochopení od šéfové i diváků.
0: Hoďte kamenem, komu se to nikdy nestalo. Davide, to by se nikdy stalo, že ti padla hlava takhle v práci?
2: Samozřejmě, ale v kanceláři je to trošku něco jiného, než během živého vysílání v televizi.
0: No jasně, mě to připomíná, já jsem jednou takhle byl unavený a schoval jsem se tenkrát na brigádě, bylo mi 15, jel jsem skladníka, vozil jsem palety a mezi paletama jsem se schoval a dáchnul jsem se asi na 2 hodiny, čověče.
2: Znova, trošku něco jiného, než v živém televizi, vysílání televize.
0: No ale chrapa jsem v práci, tak to je jedno, ne? Tak jestli vám padá hlava teďka ve čtvrtek ráno, tohle by vás mohlo probrat. Pane bože, 2003, pamatujete si, jaký to byl hit? A no ne, jaký to byl, on to pořád je hit, jo. Tohle vlastně můžeme brát jako takový warm-up před summer party tady na Hit Radio. To začíná zítra v 15, ale zároveň to může být srdcovka, který vám hraje Jirka Plnář mezi 12. a 15.
2: A nebo to může být prostě jenom písnička, kterou si takhle při čtvrtečním ránu užijeme.
0: Tak si to pojďme užít. DJ Bobo, Chihuahua, 8:31. S vámi Michal a David a taky čtvrteční Hit Radio. Snídaní šampionů, dobré ráno.
1: Chihuahua. Chihuahua.

0: 8.38, tohle je čtvrteční Hit Radio, snídeně šampionů a Katy Perry, hezké ráno. Za preventivní prohlídky peníze na ruku a pacha ne doktorům, ale pacientům, něco se peče, že bychom snad za to, že dojdeme na preventivku, mohli dostat pěkných pár tisíc na ruku. Zajímá vás k tomu víc? No tak vydržte u rádia a to rozhodně probereme. No a samozřejmě se budeme topit i v další parádní muzice. Tohle je Kato John, taky Sia, Cheap Thrills za moment tady na Hit Radio. Tak hezký ránko.
1: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách. Usínání stačí málo. Rozsvítit, pomazlit a spát. Přijďte si do Penny pro kouzelné lampičky a magická plyšová zvířátka. Z body za nákupy se slevou až 72%. Penny.
2: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
1: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí úplně

0: Pravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
1: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce 1000. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
0: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
2: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
3: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
4: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
5: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
6: Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planeo.
7: Plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
8: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.

Tohle je Sia, tohle je Hit Radio, 8.49, hezké ráno. Češi a prevence u doktora, to je klasika, jdeme tam, až když lezeme po čtyřech, na tom se asi shodneme. A proto pojišťovny plánujou dávat za preventivky a screeningy peníze v řádech tisíců nám, pacientům, protože je to pro ně levnější, než pak platit drahou léčbu rozjetých nemocí. Je teda trochu smutný, že potřebujeme, aby nás stát uplácel, abychom se nechali preventivně vyšetřit, preventivně projet, ale budiš, a tak se ptám, co vy? Byli byste třeba za dvojku ochotný si nechat zkontrolovat i to, co ani nevíte, že v těle máte? Za mě rozhodně super, protože pokud jste taky hypochondr jako já, tak hele, asi máme brigošku.

0: na Hitrádiu 8.56. Lidi zlatí, vy kdo jste u rádia, díky za další společný ránko. Bylo to prýma, dneska hlavně díky vám velká zábava, tak děkujeme. Kdybyste si to chtěli dát zpětně, tak můžete během dne jako podcast na webu Hitradio.cz nebo na Spotify, tady nás najdete jako podcast Snídaně šampionů. No a teď už vás vyšlu vstříc dopoledni, postarají se o vás moji skvělí kolegové. Muziky mají spoustu, hned po zprávách v 9 pokračuje třeba Cyril nebo Rembrandt.
1: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je Snídaně šampionů na Hitradiu, kdekoliv a kdekoliv přes apku Radia.cz. Přes apku Radia.cz.
0: A my se tu potkáme zítra ráno v 6. Bude páteček, budu se těšit, tak se stavte. Mějte se, smějte se a zítra čau.
2: Pouhé 3 minutky zbývají do 9. hodiny raní a od mikrofonu Hitrádia City Brno vás už zdraví Ondra Blaho. Rovnou nabízím i nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Mám tady dvě důležité informace. Začnu D1 179. ve směru na Brno. Tady dávejte pozor na odstavený kamion u Krajnice. No a druhá zpráva, ta je vážná, protože v Brně v ulici v Újezdech srazilo osobní auto chodce, zasahují tam záchranáři a provoz je částečně omezený. Tak na sebe buďte opatrní. A samozřejmě šťastnou cestu. Vaše dopravní info posílejte hlasovkou anebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hitrádio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Radia.cz a v DABu.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína. Tisku levně
6: CZ. Náplně hned.
7: Co to zas po pájsku je za pikle?
6: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
1: Jenom hity. Hit Radio.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
1: On air.
9: Online.
1: I v aplikaci Radia.cz. Hit Radio City Brno.
0: 9 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Do Česka opět dorazí tropické teploty, ale příliv teplého vzduchu utne studená fronta, na které by mohlo místy pořádně zapršet. Některé bouřky možná budou i nebezpečně silné. Víkend by už ale měl být spíše bez srážek a s příjemnými teplotami kolem 25 stupňů. Podzim je pro Čechy stále oblíbenější dobou pro cestování. Řada lidí využívá toto období k odpočinku i kratším výletům. Jaké plány mají Češi letos, zjišťoval průzkum Czech Tourism, jak říká za agenturu Tereza Hofmanová.
10: 7 z 10 Čechů chce na podzim strávit dovolenou v tuzemsku, to je o 20% bodů více než před rokem a jen o 6 bodů méně než v létě. Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam.
0: Prodlužuje totiž návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku. Americká společnost Meta omezí v USA přístup dětí na sítě. V rámci mimosoudního vyrovnání ve sporu o závislosti dětí na sociálních sítích zaplatí zhruba 18 miliard dolarů. Navíc zavede 2hodinový denní limit na užívání sítí Facebook a Instagram mladistvými. Tenisté Jakub Menčík a Karolina Muchová vyhráli smíšenou 4hru na US Open a získali premiérový grandslamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli, Belinda Benčičová ve 3 setech.
2: Teď minutku po 9. hodině raní měříme nejenom v Brně, ale na celé jižní Moravě teploty okolo 20 stupňů Celsia a jak už zaznělo, odpoledne by mohly teploty vyšplhat až na nějakých 27. Tady na jižní Moravě to vypadá, že by pršet minimálně dneska rozhodně nemuselo.
1: Hit Radio City Brno.
2: Tak je tu čtvrteční dopoledne na Hit Radio City Brno. Ondra blahopřeje krásné dopo a rovnou pouštím Rembrandt's I'll Be There For You.

Krásné dopozit Rádiem City Brno vinčuju a jako vždycky začínáme dobrou, v tomto případě jak pro koho, ale myslím, že pro všechny úsměvnou zprávou. My, milovníci jedné značky fast foodového řetězce, jsme se dočkali, protože od Empaláce až po Rastplatz před Vídní nebyla žádná pobočka a už je a je přímo pod Pálavskými vrchy v Perné. No a kromě toho, že nová pobočka v chráněné krajinné oblasti Pálava musela ustoupit požadavkům ochranářů, mysleli provozovatelé i na specifickou klientelu, kterou zdaleka nebudou tvořit jen řidiči osobáků. Možná už víte, kam mířím. Pálava je zemědělským a vinařským krajem a tak, pokud k drive-in okénku přijede zemědělec s traktorem, obsluha ho odbaví bez problémů. Podmínkou je výška vozidla do 2,8 metru. V opačném případě stačí zvednout závoru. Podle provozních nejde o nic výjimečného. V jiné pobočce na Rohlence už prý obsluhovali i zákazníky na koni. Každopádně, kdo plánuje pozvat kámoše na pomoc při sběru hroznů a zapomene na občerstvení, může bez problémů přímo traktorem sjet z vinohradu a ne pro škvarkovku, klobásky a sýry, ale burger, hrancle a jestli teda můžu poprosit i takový ty sýrový kousíčky. Ty máme já osobně moc rád.

0: Lukasa Steve Up Till Down v dopolední vysílání Hit Radio City Brno. A my jsme ten dnešek odstartovali úsměvnou zprávou o jedné pobočce fast foodu pod Pálavou, který nabídne své produkty taky traktoristům v drive-in okénku. Já se musím přiznat, že jsem včera udělal taky jednu dietologickou chybu, protože jsme s mojí ženou navštívili jednu brněnskou gruzinskou restauraci. No a kromě chačapury, chinkali, jsme vyzkoušeli i gruzinské pivo, víno. No a samozřejmě byla i gořka. A já bych chtěl touhle cestou poděkovat mému trenérovi Jardovi Hovězákovi za to, že mě dnes 6 hodin a 30 minut z tréninku nevyhodil, ale naopak dal mi pěkně co proto. My už jdeme za chvilinku na další muziku, Alex Warren, Banners, a pak se budeme sportu věnovat znovu, protože vám řeknu, co udělat proto, abyste vyhráli VIP vstupenky na sobotní zápas Zbrojovky proti Zlínu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: V Tetě pro vás máme extra várku slev. Až 50% na celou značku Miss Sporty. 40% na celé značky Dermacol a Gabriela Salvete. 40% na péči o pleť značky Astrid a další. Více na tetadrogerie.cz.
3: Špičáku, ty nějak záříš.
4: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
3: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
4: Fakt?
3: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
5: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
6: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
7: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
8: To jako mi dojímá.
7: A hvězdná porota.
9: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
7: Superstar od 2. září na Nově.
10: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinetů se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
11: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe, a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
12: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z

0: sortu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.
1: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden víkend.

0: nejlepší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Co přátelé, kamarádi, milí zbrojováci a posluchači Hitrádia City Brno, kdo chce získat VIP vstupenky na sobotní zápas proti Zlínu? No hlavně ti, kteří nám posílají hlasovky na WhatsApp. Protože přesně tady můžete VIP vstupenky na sobotu vyhrát. A vaším úkolem je nám namluvit prostě hlasovku a říct, proč bychom měli vybrat právě vás. No a samozřejmě těch tipů, proč bychom měli vybrat právě vás. Tady je hned několik, mě se moc líbí třeba tento.
1: Ahoj, já bych chtěl, abyste mě vybrali, protože se v tom VIPčku vožeru tak, jak se tam ještě nikdo nikdy nevožral. Proto doufám, že mě vyberete. Díky moc, ahoj.
0: Já fakt cením upřímnost, tohle je skutečně pádný důvod. Nevím, jestli je to úplně favorit, ale přišlo mě to hrozně vtipný. Další příspěvek přišel od dalšího zbrojováka.
2: Jo, a kdyby tam...
0: Počkat, tady to je.
2: Zdarec jak svině. Tak doufám, že vyberete mě, protože jsou velký zbrojovák a mým idolem je Peťa Švancara, tak doufám, že ho tam potkám. Zdarec. Jo, a kdyby tam byl s Milanem Pacandou, tak už jsem viděl všecko.
0: Děkuju všem, kteří natočili hlasovku a poslali na nové WhatsAppové číslo 720 890 848. No a pokračujte v tom, protože jednoho z vás vyberu zítra touhle dobou. No a dva VIP lupeny na sobotní zápas zbrojovky proti Zlínu budou vaše.

0: tohle petelici od Royal Gigolo zberte jako připomenutí té velké party, která nás čeká už tento víkend.
1: Hit Radio Summer Party.
0: Je to tak, začínáme už zítra v pátek 28. po 15. hodině a divočit budeme až do neděle do 18.00. Poslední Summer Party, je to speciální víkendový program plný slunce, pohody a těch největších letních hitů posledních 30 let. Budeme se loučit s prázdninami a jak jinak než právě takovou skvělou muzikou. A nebude to o Royal Gigolos jenom, samozřejmě, jak už jsem říkal, bude to o těch největších peckách z prvních lásek festivalů do volených, ať už byl rok 90, 2005, anebo 2020. Tak nezapomeňte, začínáme už zítra ve 3 odpoledne.
1: Summer Party. Celý víkend jen na Hit Radio. V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.

0: flešky, kufříky, vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.
2: Mňam, to je dobrý.
3: To je jam.
2: Jam?
3: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
2: Tak to si slíznu.
4: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
5: Najdeš ji na yumm.cz.
6: Jam, to si slízneš.
7: Extreme Sale v online shop CZ.
8: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
7: www.onlineshop.cz.
9: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
10: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
9: Nová prodejna Rituals v galerii Vaňkovka Brno.
10: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
9: Rituals.cz.
11: Velká balení a ještě větší úspora. V Petě ušetříte za prostředky na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Jelen prací prášek 100 praní za 287,90. V prodejnách i na e-shopu. V Petě výhodně. Vždycky.
12: Je, schořela mi kulma.
13: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
14: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Vyzvedněte si tichou sušičku ovoce ETA, ve které usušíte i maso, houby a bylinky. Datart, opravdový elektrospecialista.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně.
16: Skočte si pro melon vodní 1 kg za 14,90 a vepřovou panenku 1 kg za 129,90.
15: Bila. To dobré začíná u nás.
17: Poslední táborák léta?
18: To jo,
17: ale s basama. Od pátečních 15 hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Radio. Léto je lepší s Hit Radiem. Hit Radio City Brno.
19: Zlepši si náladu.
17: Zlepši si náladu.

0: Rehab, I'll Be Waiting, jako ta nejlepší tečka za 9:00 dopolední na Hit Radio City Brno. Teď už ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte, stále v Brně v ulici v Újezdech. Tam proběhla velmi vážná dopravní nehoda. Srazilo tady osobní auto chodce, zasahovali tam záchranáři a provoz by měl být stále částečně omezený. Další aktualita je z trasy Pohořelice Brno, konkrétně u Modřic. Stojí porouchaný kamion, takže i tady dávejte pozor. No a jak se tak dívám dále do ulic města Brna, Blanská nebo Znojma, žádné další vážnější komplikace tady hlášeny nemáme. Tak šťastnou cestu a vaše dopravní info posílejte ať už hlasovkou anebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
4: On air.
5: Online.
4: I v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio City Brno.
6: 10 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. Česko loni čelilo zahraničním kybernetickým útokům. České subjekty byly terčem několika kybernetických útoků aktérů spojovaných s Čínou. Aktivity dál vyvíjeli také hackři spojovaní s ruským státem. Ve výroční zprávě za loňský rok to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba. Ceny zemního plynu v Evropě rychle rostou. Pro domácnosti to může znamenat vyšší účty, pokud dodavatelé zdražení promítnou do svých ceníků. Proto teď může být vhodný čas zvážit fixaci ceny na rok až dva. Co se naopak nevyplatí, řekne ekonom Lukáš Kovanda.
7: Naopak se nevyplatí nyní tolik fixovat na celé tři roky, protože situace v Perském zálivu se může uklidnit a pak by ty ceny plynu klesly. A lidé by se pak mohli rvát vlasy na hlavě, že tedy fixovali za příliš vysokou cenu.
6: Ještě stále jsou ceny poměrně nízké, protože obchodníci plyn nakupovali před jejím zvýšením. Premiér Andrej Babiš bude dnes v Praze s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou jednat o dlouhodobém unijním rozpočtu, posílení konkurenceschopnosti či o dalším rozšiřování Evropské unie. Kosta v úterý na Slovensku zahájil cestu po členských státech EU. V Česku hrozí střety zahraničních fotbalových fanoušků. Pohyb fanouškovských skupin od středy monitorují policisté a připravují mimořádná bezpečnostní opatření. Do Česka míří na dnešní pohárová utkání příznivci ze Srbska, Řecka a Skotska. Do Polska pak přes Česko projíždějí fanoušci z Chorvatska.
8: Vidíte sami, že sluníčko se probírá a aktuálně máme v Brně polojasnou oblohu a teploty okolo 21 stupňů Celsia. Ta odpolední maxima vyšplhají až na nějakých 27.
4: Hit Radio City Brno.
8: A teď 9:10 startuje další hodinka dopoledne na Hit Radio City Brno. Smiley, Damianem Davidem a nebo Olly Mercem.

Za pár minut od 10:45 vyladíte dopolední vysílání Hit Radio City Brno a v tuto chvíli se z Brna přesuneme do našeho milovaného Znojma, kde nás samozřejmě ladíte taky a kde, jak všichni moc dobře víte, oslavujeme 800 let královského města. Při této příležitosti, při těchto velkolepých oslavách, si město Znojmo nadělilo jeden z nejhezčích dárků, protože Znojmo se letos představí na největší přehlídce designu a módy ve střední Evropě. Od 7. do 11. října zamíří jubilejní projekt Znojmo 800 na Design Block Prague International Design Festival, kde představí autorskou kolekci vzniklou právě k oslavám 800 let města. On ten design se totiž stal jedním z hlavních způsobů, jak jubilejní rok komunikovat. Bez patosu, turistických klišé, za to s nadhledem, humorem a sebevědomým pohledem na město, které má svůj příběh i co nabídnout. Vznikla vizuální identita s motem Nakládáme od roku 1226, což mě ale strašně baví. No a s ní také autorská kolekce designových předmětů. Ať už to je třeba znojemská okurka, která se proměnila ve svíčku, vázu, anebo motiv dalších designových předmětů. No a vedle ní dostalo prostor také víno, historie, řemeslo i každodenní život města. A pokud byste chtěli vědět víc, podívejte se na znojemskabeseda.com, protože tam se o těchto oslavách i designu dozvíte úplně všechno.

a naše těla splínou v jedno. Čo má je potom, že jsou vaši doma, mne je už teraz všetko jedno. Verím v sílu telepatie a vím, že počúvaš moju spoveď.

0: na které jsme vyrůstali. Kapela No Name a Nie alebo Áno.
1: Kdybych vám položil úplně stejnou otázku v souvislosti se soutěží Nevaříme, posloucháme, předpokládám, že řeknete ano, ano, budeme rádi, když i dneska budeme soutěžit. Když i dneska budeš volat jednomu z nás registrovaných na www.hitradiocitybrno.cz. No a já tak samozřejmě mile rád učiním a předpokládám, že si všichni dobře pamatujete, že včera jsme úspěšní nebyli a že včerejší pětistovka putuje do dnešního soutěžního kola, takže čtvrtek 27. srpna bude o celé tisícovce do restaurace zdarma. Tak vy, kteří jste se registrovali, vezměte mobily do rukou, jdu volat.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90. Až do 1. září. Kaufland.
5: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
6: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
5: www.u-lucerny.cz.
7: Vytvořeno s použitím AI.
8: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
9: V sobotu 29. srpna se ZOO Brno promění v místo setkání celé naší smečky. Přijďte na den adoptivních rodičů a parťáků. Čekají vás komentovaná krmení, speciální prohlídky i pestrý program pro celou rodinu. Těšíme se na vás v ZOO Brno. Více na www.zoobrno.cz.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show z pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
2: Co kdybyste přestali snít o nové kuchyni a pořídili si ji? V XXL kuchyních v polském Těšíně vám ji udělají přímo u výrobce na míru a navíc o 50% levněji než u nás. Tak proč to neskusit? Mrkněte na xxl-kuchyně.cz. Jo, a nebojte se, mluví tam česky váš Ivan Vodochodský.
3: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
4: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Zbavte se odolných zbytků jídla a mastnoty na vašem nádobí s tabletami domičky Finish. Zanechají nádobí dokonale čisté a lesklé. Právě teď tablety Finish Power v Penny za 159,90. Penny.
7: Hit Radio.
8: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Nevaříme, posloucháme.
1: Další všední dopoledne, další soutěžní kolo Nevaříme, posloucháme. A doufám, že tu včerejší smůlu prolomíme. A když už jsme včera jednomu z vás nedali 5 kilo, tak dneska si to vynahradíme rovnou 1000. Kam? No samozřejmě v měsíci srpnu je to Charlie's Forest, úžasná restaurace na Lesné, která vám dneska na svém meníčku nabízí hovězí vývar s masem a nudlemi, pečené kuřecí stehínko s rýží a broskvovým kompotem, ježiš! Tak to bych si dal, nebo medailonky z vepřové panenky s restovanými fazolovými lusky, pečeným bramborem a pepřovým dipem. Já jsem teda po včerejší návštěvě gruzinské restaurace jíst vůbec nechtěl, ale tohle asi změní můj názor. No ale svoje dietologické prohřešky budu řešit jinde a jindy. Teď se naopak podíváme do registračního formuláře a zavoláme Vlaďce. Mimochodem, to je ta řeznice u Zenářka, které jsme volali někdy minulý týden a nevzala nám telefon, tak doufám, že to dneska konečně klapne.
2: Nevážíme, posloucháme.
1: Sláva! Vlaďka řeznice u Zenářka to konečně vzala a vyhrává. A jestli pak ví, kolik vyhrává? Čau, Vladi.
2: Ahoj, tak 500.
1: Vynásob to dvěma.
2: Jo, děkuju, jsem ráda.
1: No je, prosím tě, já jsem taky rád, že jsi mi to vzala. Ty víš, že už jsem ti volal, že jo?
2: Ano, vím, promeškala
1: jsem. Promeškala si to, tak mě pojď říct,
2: no,
1: prosím tě.
2: No, to mě moc strát.
1: Řekni mě, jak se holka dostane na pozici řeznice u Zenářka.
2: Tak jsem se vyučila, Praholčí, no a nic mi nezbývalo jiného, než na řeznici. Dřív nebyl výběr takový.
1: Jaký to je? Baví tě to?
2: Ano, baví.
1: Tebe prostě od mládí bavilo porážet prasata a voly?
2: Ano, prasátka.
1: A pak si to jenom z koníčku přetavila do povolání?
2: Ano.
1: A ty musíš mít ale ukrutnou sílu, ne?
2: Ano, mám.
1: Bojí se tě tvůj partner?
2: Ne.
1: Ne?
2: Ani ne.
1: Nedal ti žádný důvod, abys mu jednu udeřila, jo?
2: Ne, nedal.
1: To je dobře, tak předpokládám,
2: no,
1: že do Předpokládám, že do Charlie's Forest na Lesnou vezmeš právě jeho.
2: Jo, děkuju moc.
1: Vydrž na lince, ať se můžeme domluvit.
2: Děkuju.
1: Měj se moc pěkně, ahoj.
2: Ahoj.
3: Skvělého jídla, plný stůl, na baru drink dáš si ten svůj. A ať si nízko nebo haj, vzpomeň si, v Charlie's je to fajn.
4: Hledáš místo, kde dát dobré jídlo? Posedět s přáteli u skleničky a tankového piva? Nebo kam na firemní večírek? Tak jedině Charlie's Forest. Přejeme vám šťastnou cestu, potkáme se na Forestu. Filova 1, Brno Lesná.
0: Nevaříme, posloucháme. Každé všední dopoledne na Hit Radio City Brno.

0: už jsem o tom mluvil, ale mile rád to připomenu znovu. Že frajer, který si říká Lost Frequencies a jeho špecka The Feeling dozněla v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno teprve před chvílí, přijede do Brna. Přijede na brněnské výstaviště na zimní verzi Beats for Love. Bude to na začátku prosince. Mrkněte na ty internety a kupte si lístek. No a za malou chvíli budeme pokračovat třeba Black Eyed Peas a nebo písničkou pro všechny, kteří by rádi ještě vyrazili na nějakou dovolenou, ale už na to nemají čas a nemůžou. Bude to totiž písnička od Syndla X dovolená. Já vím, že náhrada to není úplně rovnocená, no ale dobrá písnička dokáže spravit náladu. Nebo minimálně o něco zlepšit. Tak věřím, že se to v těch příštích minutách podaří.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Ahoj Kubo, kam s rodinou vyrážíte?
4: Čau Tome, hledat poklad.
3: Cože, jaký poklad?
4: No přeci poklad 7 truhlic, to je skvělá hra rodinných pasů Jihomoravského kraje, plná rebusů a hádanek.
3: Je, a můžu jít s vámi?
4: A má tvoje mamka rodinný pas?
3: No jasně.
4: Tak super, vezmi rodiče, zabal si sváču a vyrazíme hledat tajemný poklad 7 truhlic společně. Více info o rebusové hře rodinných pasů naleznete na webu 7truhlic.rodinnepasy.cz.
5: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
6: Jsou místa, která najdete sami. A pak jsou místa, na která vás někdo pošle. Jedno takové najdete v budově bývalé základní školy na Bzenecké 23 na Brněnských Vinohradech. Právě tam najdete domácí bistro U Vlka. Pečeme pizzu v nápolském stylu i chleba z Lievito Madre. A nejčastěji od vás slýcháme, to těsto, to je ono. Našimi kurzy pečení chleba z Lievito Madre už prošly stovky lidí. bistrouvlka.cz.
7: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy.

0: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
1: No jistě.
0: A že nabízí 6000 korun na duševní zdraví?
1: No jistě.
0: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
2: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 000 položkami skladem. Planého.
3: Plánujete tiskovou konferenci, veřejnou debatu anebo třeba valnou hromadu v centru Prahy? Prescentrum ČTK nabízí reprezentativní zázemí, které se přizpůsobí vašim potřebám. Uspořádání prostoru stejně jako občerstvení připravíme podle vašich představ. K dispozici je profesionální tým a kvalitní technické vybavení, projektor, ozvučení i videoslužby. Rezervujte si svůj termín včas na webu prescentrum.čtk.cz. Prescentrum ČTK, prostor pro události, na kterých záleží.
4: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Hit Radio City Brno.
6: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.
6: Hit Radio.

0: Za půl minutky odbije 11. hodina dopolední a tak se opět jdeme podívat na ten nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. Pozor si dávejte, v Hradecké ulici u odbočky na Řečkovice ve směru z centra stojí nepojízdné osobní auto, tak tady dávejte pozor. Další problémy jsou na trase Pohořelice Brno, u Modřic stojí porouchaný kamion, takže i tady raději nohu z plynu. No a jinak je to o klasických uzavírkách, o kterých jsme mluvili už nesčetněkrát a o kterých samozřejmě moc dobře víte. Jinak Blansko, Znojmo ani Brno žádné další komplikace, o kterých bych se měl zmínit, nehlásí. Šťastnou cestu, pevné nervy a vaše dopravní info posílejte hlasovkou nebo textovkou na nové WhatsAppové číslo 720 890 848.
1: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
2: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září Kaufland.
3: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivets Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivetsfest.cz.
4: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
5: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
6: On air.
7: Online.
6: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
8: 11 hodin, krátké zprávy a Vladan Hýl. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby přetrvává nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. BIS to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Po více než dvou letech mizí ze sloupu nejsvětější trojice v Olomouci Lešení. Lidé tak poprvé uvidí výsledek rozsáhlého restaurování památky UNESCO. Co se změnilo a jaké práce je ještě potřeba udělat, řekne mluvčí města Jan Horejš.
9: Dříve tmavý pískovec dnes opět září světlou barvou a také zlacená sousoší ukazují, jak restaurování více než 30 metrů vysoký sloup vrátilo do plné krásy. Práce akademického sochaře a restaurátora Reného Tíkala však ještě nekončí. Čekají ho například práce v prostoru kaple, na balustrádě a schodišťových stupních.
8: Následně přijde na řadu také oprava osvětlení v okolí sloupu. Ředitel americké CIA tento týden v Moskvě varoval ruské představitele před útoky na země NATO, jmenovitě pobaltské státy Estonsko, Litvu a Lotyšsko. Šéf CIA rovněž využil mimořádnou a neohlášenou návštěvu ruské metropole k tomu, aby Rusko přiměl omezit jeho podporu Iránu. Kajakář Josef Dostál na mistrovství světa v Poznaní hladce postoupil do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Svou rozjížďku olympijský vítěz z Paříže suverénně vyhrál. V semifinále jsou také kajakářka Barbora Sobová a kanoistka Denisa Řáhová na 200.
0: Aktuálně měříme 23 stupňů Celsia. V průběhu odpoledne by se čtvrteční teploty mohly vyšplhat až na nějakých 27 stupňů. Jižní Morava bude bez deště s krásným slunečným počasím.
6: Hit Radio City Brno.
0: A co nabídne 11. hodina na Hit Radio City Brno? Samozřejmě skvělou muziku Bruno Mars, Pink anebo kapela Poetika.

0: Poetika a blízko. A my jsme taky blízko. 11:45.
1: Mám.
0: Tento čas uplyne za nějaké dvě minutky. A bude přesně 11:15. A vy víte moc dobře, že v dopoledním vysílání Hit Rádia City Brno touhle dobou jsme tak trošku pozvánkoví, protože vás zveme na různé akce, které se v Brně a na Jižní Moravě konají. A pokud patříte mezi pravidelné posluchače, tak víte, že vás často zvu nejenom do brněnské, ale také do hodonínské zoo. Ona je menší, ale taky krásná a malebná. A měli byste vědět, že hodonínská zoo otevřela nový pavilon sladkovodních akvárií. Moderní expozice za nějakých 69 mega nahradila budovu, kterou před 5 lety poničilo tornádo. No a návštěvníkům tady představuje podvodní život v afrických jezerech Malawi a Tanganyika. A já si říkám, že pokud chceme v našich dětech budovat lásku ke zvířatům a vůbec k přírodě, tak možná takové rybičky by mohly být možná o něco lepším, takový tím v vozovkách startujícím zvířátkem, než třeba pes, kočka, králík, morče a tak dále. Neříkám, že se o rybičky se stará jako jednoduše, to určitě ne, ale myslím si, že právě touto návštěvou vodonínské zoo byste mohli odstartovat takovou zoo výuku vašich vlastních dětí a určitě se tam dozvíte spoustu zajímavých informací. Tak vřele doporučuju, vypadá to nádherně a je otevřeno.

0: Musím si přiznat, že nejsem velkým fanouškem smutných písní. Stejně tak, jako nechodím na horory, anebo na bohy, jaká dramata, protože si myslím, že v tom našem životě dramat a smutku je občas víc, než je nutně potřeba. Ale na druhou stranu, to Model a Another Love, to je vám tak úžasná pecka, že si rozhodně zasloužila svůj prostor v dopoledním playlistu Hit Radio City Brno. No ale bude i něco veselějšího, to je pravda, Alex Warren, Before You Leave Me, nebo Anastasia, Left Outside Alone, no a vlastně navážeme na tu zvací hodinku, protože pravidelný posluchač ví, že vám už za malou chvíli nabídnu hned 3 tipy na to, kam o víkendu vyrazit v Brně a na Jižní Moravě. Tak si na to počkejte.
1: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 3 plus 1 v Heřmanově Huti na Plzeňsku za 4 miliony 299 tisíc korun, byt 3 plus 1 v Orlové Lutyni za 2 miliony 249 tisíc, výrobní objekt v Krásné Lípě u Děčína za 2 miliony 999 990 korun, byt 4 plus 1 v Ústí nad Labem Klíších za 7 miliony 338 tisíc a garáž v Chebu za 496 300 korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
2: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
3: Každý den řešíme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
4: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
5: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
6: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
7: Zdravím, jsem tady zase, váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru, kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
8: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
9: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
10: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
11: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
12: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaj, Víš? Cítíš to v tom, jo?
11: Já myslím, kdyby jsi bydla na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
10: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

přátelé a posluchači Hit Radio City Brno, když už jsem zval na koncert frajera, který si říká Lost Frequencies v prosinci tohoto roku v Brně, nemůžu opomenout připomenutí 15. října Stars Arena Vodova, kde právě Anastasia vystoupí. No a teď už k tomu, co nás čeká v těch nejbližších dnech, a začneme dužínkami, které probíhají na náměstí Svobody dneska od 12 do 4, ukázka řemesel, přední, cymbalová muzika Svitava a 18.30 Pavla Roof a Gypsy in my soul, info na slavnosti brno.cz. Další pozvánka míří na tuto sobotu 29. srpna, kdy na brněnském výstavišti proběhne festáček. Přátelé, to je festival plný radosti, hudby a dětského smíchu. Budou tam samozřejmě skákací hrady, bude tam klaun i maskoti, malování na obličej, vláček, spoustu balonků, kolotoče, kontaktní zoo. Vaše děti by tady neměly chybět. www.festiáčekfestival.cz. No a na samotný závěr pozvu na 5. září do Rosic, na zámek, na česnekovky. Slavnosti česneku, které nabídnou samozřejmě atraktivní výžití pro děti, ale i živou hudbu, anebo divadla. česnekovky.com, tady se dozvíte víc. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Patrik Malý, Sebastian, rocker 2005. A je přesně 3:15. Ta naše dnešní společná dopolední 3hodinovka míří do finiše, tak pojďme rekapitulovat. Zmínil jsem nově otevřenou pobočku známého fast foodu pod Pálavou, který bez problémů obslouží i traktoristy. Mluvili jsme o soutěži, o VIP vstupenky na zbrojovku proti Zlínu. Samozřejmě neopomenuli jsme ani soutěž Nevaříme, posloucháme, kde jsme tady byli úspěšní a předali 1000 korun do restaurace zdarma. Informace, která musela udělat všem, kteří vnímají ty velkolepé oslavy města Znojma, že si nadělili k těm 800 létům krásný dárek, a to svoji účast na design bloku. No a samozřejmě zmínil jsem i nová akvárka v Hodonínské zoologické zahradě. A pořád to není všechno, protože pro vás chystám i moji závěrečnou dopolední srdcovku. A budu moc rád, když si na ní počkáte, protože jak se nám to začíná víkendit, tak si myslím, že ta melodie a rytmus, který pro vás na závěr 11. dopolední chystám, by vám mohl udělat radost.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 000 ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Do Brna, do Prahy.
4: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky. Z

0: Allegra. Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES, čistá energie zítřka.
1: Špičáku, ty nějak záříš?
2: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
1: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
2: Fakt?
1: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
3: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
2: Není zubař jako zubař. Čechyňka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
4: Rituál z vás zve do nové prodejny v galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
5: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
4: Nová prodejna Rituál v galerii Vaňkovka Brno.
5: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
4: Rituals.cz.
6: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Hit Radio City Brno.
9: Zlepši si náladu.
8: Zlepši si náladu.

Tak nám to zase uteklo. Za chvíli odbije 12. hodina a než uděláme tu úplnou tečku za naší dnešní dopolední tříhodinovkou, čeká nás moje závěrečná srdcovka. A já nevím, kam vy chodíte pro hudební tip.

klipy, ale já scrolluju hodně na Instagramu a fakt se snažím vyhledávat ten hudební content a narazil jsem na borce, který udělal takový žebříček nejlepších houseových písniček. A musím říct, že jak jsem narazil na video s touhle peckou, řekl jsem si, že vám ji dneska musím pustit, protože vám určitě vykouzlí úsměv na tváři. A třeba si řeknete, že byste si šli o víkendu taky někam zapařit. Přátelé, pecku, kterou snad všichni dobře znáte, Afro Medúza, Pasilda, tu prostě nesmím z mých závěrečných srdcovek vynechat. Je tady ještě v drobném remixu odborce, který si říká Knee Deep, ale ten základ tam je. A když si teď zesílíte rádio, věřte mi, že bude tancovat celý kancel. Tak se mějte pěkně, touhle peckou se s vámi loučím a zítra před 9, tak jako vždycky, zase zdarec.

0: uvařit nebo objednat. Soutěž o oběd zdarma, každé všední dopoledne.
1: Mnohokrát děkuju, jsem moc ráda, udějte mi velikou radost.
2: To je výborný, nemusíme vařit.
0: Stačí se zaregistrovat a až vám zavoláme, zvednout telefon a představit se slovy Nevaříme, posloucháme.
3: Nevaříme, posloucháme.
0: Nevaříme, posloucháme.
3: Kvěle, mám velkou radost.
0: Registrujte se hned na www.hitradiocitybrno.cz.
4: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu. Hit Radio.
5: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
6: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
8: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
9: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
10: Na pořádný gastrozážitek.
9: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
10: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
9: Pivo pro holky i kluky.
10: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
9: Pivní stáj v Brně na Veveří.
11: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
0: On air.
4: Online.
0: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
12: Je 12 hodin, máme pro vás aktuální zprávy. Dobré poledne, přeje Lucie Raňková. Do Česka opět dorazí tropické teploty. Příliv teplého vzduchu ale záhy utne studená fronta, na které by mohlo místy vydatně pršet. Některé bouřky budou zítra doprovázeny nebezpečnými jevy, jako je krupobytí nebo silný vítr. Víkend by už měl být spíše beze srážek a s příjemnými hodnotami kolem 25 stupňů. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol po celé zemi nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské a pro seniory. V Česku je 1,5 milionu aktivních řidičů starších 65 let. Doplňuje šéf asociace autoškol Aleš Hořčička.
13: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit a to ten projekt by měl pomoci.
12: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Tenista Jakub Menšík a Karolína Muchová vyhráli smíšený debl na US Open a získali premiérový Grand Slamový titul. Ve finále v New Yorku porazili italsko-švýcarský pár Flavio Cobolli a Belinda Bencic. Duel vyhráli za hodinu a 13 minut a získali také prémii 1 milion dolarů. Teď se podíváme k nám.
5: 3 promile nadýchal řidič, který byl pravděpodobným viníkem včerejší tragické nehody u Doubravníku na Brněnsku. Oběti havárie nezletilý fotbalista ze Střelic. Další 4 děti se zranily, z toho 2 těžce. K nehodě vozu s 6 pasažéry došlo během soustředění mládežnického týmu. Policie už zahájila trestní řízení.
0: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Radia na Spotify a všech podcastových platformách.
5: Čtvrtek je v Brně a na jihu Moravy slunečný a opět bude teplo. Čekejte až 29. Zítra hrozí bouřky.

0: Začínají srdcovky Hit Rádia.
1: Krásné poledne, 2 minuty po 12. hodině s vámi Kateřina Pechová. Přeju dobrou chuť k obědu a ten nejlepší soundtrack k tomu máme. To jsou totiž srdcovky. I dneska to bude fantastická jízda. Kine, Alexa, Lenny Kravitz, Caught in the Act, ale na začátek královna popu. Čeká nás Madonna a single z roku 83 Holiday. Tematicky ke končícím prázdninám. Mimochodem, tenhle song byl původně nabízen jiným umělcům. Všichni odmítli. A Madonna se ale do něj okamžitě zamilovala, no asi víme proč, že jo?
0: Hit Radio City Brno.
1: Protože je to fantastický hit, jo? První dnešní srdcovka Madonna a Holiday.

0: Madonna a Holiday, první dnešní srdcovka, posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity, největší srdcovky.
0: No a naše smělá jízda pokračuje. Teď se přesuneme, prosím vás, do roku 94. V některých zemích vyšla teda až v roce 95, jo. Ale stala se symbolem tehdejší éry evropského popu a taky Eurodanceu. Eurodance, to je prostě věc, která v té době byla úplně všude. A co je jako zajímavý, tak tenhle song trendoval hlavně v německy mluvících zemích, taky ve Švýcarsku, tam se jim to hodně líbilo. A myslím si, že rychle pochopíte, proč je tenhle song s námi už tolik let a proč vlastně nás baví pořád a proč se z něj stala taky srdcovka. Čekají nás totiž Caught in the Act a Love is Everywhere.

0: Taky byste mu za to dali Grammy, co? Lenny Kravitz si za tenhle song zaslouženě získal. Posloucháte Hit Radio.
1: Největší hity.
2: Největší srdcovky.
0: Ano, to byla další srdcovka, tentokrát z roku 2000. Mimochodem, co na Lennym Kravitzi rozhodně k pomilování, kromě toho, jak vypadá, jak cvičí a tak, tak to, že on si celý ten song napsal, zaranžoval, sám kompletně zprodukoval, což on prostě dělá. A je to skvělý, protože na těch songích je to neskutečně cítit. Teď se ale přesuneme o kousek zpátky, do roku 96. Za songem, který vyšel v květnu mimochodem a okamžitě se stal hymnou léta. Jo. Nejvíce mu dařilo v Itálii, protože tak tam to léto prostě umí, to je jasné. Tam se držel na prvním místě celkem 17 týdnů, což je velký úspěch. No a prostě je to o tom, že summer is crazy. Ano, tohle je Alexia a summer is crazy. Jdem na to.

0: Rok 2006, indie rocková skupina Kine a jejich Crystal Ball. Teď jako srdcovka na Hitrádiu.
1: Srdcovky Hitrádia.
0: Mimochodem pro ně tenhle song v podstatě jenom znamenal potvrzení jejich tehdejšího celosvětového úspěchu, protože to jsou songy jako Somewhere Only We Know, Everybody's Changing. Prostě tak příjemný songy do uší, že je chcete pořád. No a jim se to povedlo, takže pánům samozřejmě gratulujeme. Teď je ale čas na vaší srdcovku. Už za malou chvíli jedna z vašich srdcovek bude znít naším éterem. Píšete klasicky na 777-937-777. Do té doby další hity, tak jak jste u nás zvyklí. Dáme si Rehab in my head, taky trochu zvolníme společně s Evou Farnou a Mirajem. Tak buďte s námi.
2: Vytvořeno s použitím AI.
3: Právě teď v Kik. Dětské oblečení už od 149 korun. Mikiny nebo tepláky s motivem SpongeBob, Hello Kitty nebo Spider-Man. Každý den s oblíbenými postavičkami. Právě teď v prodejnách. Kik. Víc, než si myslíte.
1: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
4: To jakoby dojímá.
1: A hvězdná porota.
5: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
1: Superstar od 2. září na Nově.

0: Muži. Herna u dětka. Máme novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
2: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Krušovice desítku nebo hořké nealko v plechu za 14,90 a kostíky za 15,90. Bila. To dobré začíná u nás.
3: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Velká balení a ještě větší úspora. V Tetě ušetříte za velká balení prostředků na praní i mytí nádobí s jistotou nejnižších cen. Pervol Gel 75 praní za 259 korun. V prodejnách i na e-shopu. V Tetě výhodně. Vždycky.
2: Rituál z vás zve do nové prodejny v Galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna.
3: Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost.
2: Nová prodejna Rituals v Galerii Vaňkovka Brno.
3: Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den.
2: Rituals.cz.
4: Více než 60% dospělé populace v Česku má nadváhu a každý čtvrtý Čech trpí obezitou. Přitom většinou stačí upravit jídelníček a pravidelně se hýbat. Vojenská zdravotní pojišťovna nabízí pomoc.
5: Na plavání přispíváme 700 korun, na pravidelný pohyb dospělým také 700 a dětem dokonce tisícovku. S hubnutím pomůže aplikace kalorické tabulky, jejíž prémiovou verzi vám také uhradíme.
4: Podpořte své zdraví u Vojenské zdravotní pojišťovny. Více na vozp.cz.
6: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Rehab in my head. Posloucháte Hit Radio?
1: Srdcovky Hit Radio.
0: No, dámy a pánové, je čas samozřejmě na vaší srdcovku. A pozor, dnes tu máme totiž velmi, velmi speciální vzkaz.
2: Vážení posluchači, přerušujeme vaše pravidelné vysílání kvůli mimořádně důležité zprávě.
3: Naše budoucí nevěsto Markétko, odpočítávání právě začalo a zítra v 7 ráno startuje akce, která přepíše dějiny.
4: Buď doma, připravená na všechno, protože po zítřku možná zapomeneš i termín svatby.
5: Co si vzít sebou? To se včas dozvíš. Co ti čeká? No to radši ani nechtějí vědět. Čeká tě jízda šitá přesně na tvoje bláznivé já.
3: Bude to taková pecka, že na to nezapomeneš ty, my ani půlka republiky.
6: Takže nevěsto, nabij telefon, připrav játra a hlavně nervy, protože zítra to vybuchne.
7: Tvůj gang!
0: Tak jo, tak tohle je velký. Takže zdravíme, nevěstujte, dámy, ozvěte se v pondělí, jestli jste to přežili. Pokud je někdo potkáte, zaznamenejte to, pač tohle bude velkolepý. No a dámy, přáli jste si k tomu Girls Just Wanna Have Fun. Tak si to moc užijte. Cyndi Lauper, Girls Just Want to Have Fun, to je vaše dnešní srdcovka, jdem na to.

0: play Little Sims a Burna Boy. Posloucháte Hit Radio. A prosím vás, dneska je velmi speciální den. Jo, 27. srpna je totiž den milovníků banánů. Ne den banánů, den milovníků banánů. Je mezi vámi nějaký milovník banánů? To zní trošku divně, jo, ta otázka, ale hele, napište mi, 777-937-777, jste ten člověk, který prostě si dá banán fakt každý den? Protože prostě je to, jako je to výborná věc, to já se rozhodně nehádám, ale zvláštní, že kvůli tomu máme už i jako svátek, jo, speciální. Tak pokud patříte mezi tuto sortu lidí, mezi milovníky banánů, tak všechno nejlepší k dnešnímu dni a co vám poradím, no, no dejte si banán, že jo. K němu si dejte ty nejlepší hity už za chvilku, třeba Samfeld a Jonas Blue.
1: V létě máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne kde vezmeš na benzín, o ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen apkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jám.
3: Jám?
4: Jo, jám. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na yumm.cz.
7: Jam, to si slízneš.
8: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
11: Zase lítáš v oblacích.
12: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
11: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
12: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
11: Proleťte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
12: Více o akci na
13: firma na zážitky
12: CZ.
14: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
15: Schořela mi kulma.
16: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
17: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Novinky z řady Samsung Galaxy Z Series vám zjednoduší každý den. Přesvědčte se sami. Datart, opravdový elektrospecialista.
18: Nezapomeňte každé pondělí a neděli odpoledne na Hit Radio poslouchat pořad To musíte zažít se Slevomatem. Čekají vás čerstvé tipy, nové akce a spousta inspirace, kam vyrazit a co si dopřát. Více na slevomat.cz. To musíte zažít.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

Když se probudím a ty tam nejsi, začne se rozpínat smutek má baby. Žádný drama se špatným koncem, moc dobře víš, jak to teď cítím. Neprázdný a teskný, jak zima bez sněhu, přesto žiju, jak nejlíp dovedu. Chybějí mi ty naše zvyky, ale mám v paměti okamžiky. Jak nakláníš hlavu, jak krčíš svůj nos. Ne, nebudu lhát, chybíš mi moc. Tak umeju nádobí, poklidím byt. Věř, že bez tebe tu burácí klid. Přečet jsem stovky knih,

současné jako mluvící sochy. Monolog kryje jen plno pochyb. Když ty jsi vítr, já jsem skála. A nejsme zvyklí ty spory vzdávat. Občas si řekneme pěkně zlý věci a občas si je

0: Taylor Swift dohrává na Hit Radio. Krásné odpoledne, za chvilku 13 hodin čekají nás Hunter X nebo Metcon, teď už aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v Renéské třídě probíhají stavební práce. Sledujte dopravní značení. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Mamka s tačkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam zprávách.
6: Hi, this is Ed Sheeran.
7: Hi, this is Madonna.
8: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 13 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Daňková. Železniční přejezdy budou bezpečnější, na zhruba 40 z nich po celém Česku přibudou kamery, které zaznamenají SPZky aut a pomohou odhalovat řidiče porušující předpisy. Pokračuje mluvčí zprávy železnic Nela Frýbová.
12: Data z kamer plynou přímo policii České republiky, která si je následně zpracovává. Ještě letos na podzim začne systém fungovat na jednom přejezdu v Praze, konkrétně v Řeporích, a třech přejezdech ve Středočeském kraji, a to v Brandy se nad Labem a Velemi.
11: Příští rok pak plánuje Správa železnic provoznit systém na dalších přejezdech, nejvíce z nich je na Jižní Moravě. Opoziční hnutí STAN by chtělo v rámci koaličního návrhu na zmrazení platů politiků prosadit snížení jejich cestovních náhrad o 2/5. Sněmovna by mohla návrh začít projednávat ve 2. zářijovém týdnu. Snížení náhrad na dopravu by chtěli prosadit také Piráti. V Nepálu zasaženém povodněmi mohou být desítky českých turistů. Podle dosavadních informací by žádný z nich neměl být přímo v postižené oblasti. Situaci cestovní kanceláře nadále vyhodnocují. Řekl to dnes místopředseda Asociace cestovních kanceláří Jan Papež. Konec srpna a září jsou podle něj období, kdy do Nepálu jezdí nejvíce lidí. Teď se podíváme k nám.
13: Kvalita vody v přírodních koupalištích na jihu Moravy se oproti minulému týdnu nezměnila, jsou ale místa, kterým byste se s plánem koupání měli vyhnout. Jde primárně o laguny 1 a 2 Horní nádrže Nové Mlýny a nádrž Letovice Vranová na Blanensku. Zhoršená kvalita vody je i v Brněnské přehradě.
14: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
13: V Brně a na jihu Moravy prožíváme slunečný čtvrtek, naměříme až 29 stupňů Celsia. Zítra bude ještě tepleji.
0: Krásné čtvrteční odpoledne, víkend už ťuká na dveře, no a k tomu ten nejlepší soundtrack. Co víc si přát, teď už Pitbull.
15: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

Madcon a Begin, posloucháte Hit Radio. A máte rádi překvápka? Tak pozor, protože medvědi, ty to moc nemusí, jo. No a neříkám to jen tak, protože po Beskydech pobíhá další medvěd a obce nedaleko Lysé hory už před ním varovali svoje obyvatele. Prosím vás, jestli se tam někde nacházíte, není dobrý chodit do lesa za šera, jo? Nebo chodit do lesa sami, když už, tak ideálně s někým pomalejším, než jste vy, jo? Co se týká dalších doporučení, prosím vás, hlavně nebuďte potichu. Jo, normálně bych řekla, nedělejte v lese rámus, ale tentokrát ne, protože pokud nechcete medvěda vyděsit, což je to nejhorší, co mu můžete udělat, pač vyděšený medvěd je naštvaný medvěd a pravděpodobně i útočící medvěd, tak o sobě musíte rád vědět. Jo, takže si pískejte, mluvte, stěžujte si nahlas na ceny na horských chatách, je to úplně jedno. Je to úplně na vás. Pokud už do toho lesa musíte, tak aspoň buďte fakt nahlas, jo? Abyste mu dali vědět, že tam jste. Dřív, než na něj šlápnete. Moje neskyn douší právě teď. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be.

0: Harry Styles, As It Was. Posloucháte Hit Radio a pozor, už zítra poslední šance.
1: Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži.
0: Ano, i poslední prázdninový pátek bude výherní a vy si můžete natankovat svoji tankkartu Easy až na 10 tisíc korun. 10 otázek, za každou správnou odpověď tisícovka na tankkartě. Je to tak? No pak už můžete jenom jezdit venku, jo, natankovat si na Orlenu pěkně zdarma, k tomu se dobře najíst, no a to se potom jezdí ještě o poznání lépe. Je to tak? Ano, poslední kolo dokonalé desítky nás čeká opravdu zítra. Nenechte si to ujít, bude to velmi napínavý. Jeden z vás dostane tuhle možnost ještě si takhle zdarma, jo. Takhle víceméně za pár správných odpovědí nabít svoji tankkartu Easy, no a potom jezdit až do Aleluja. Tak na to nezapomeňte, zítra, v pátek, poslední šance.
1: Dokonalá desítka, každý pátek odpoledne na Hit Radio až do konce prázdnin. Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
2: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
3: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
2: www.u-lucerny.cz.
4: V sobotu 29. srpna se ZOO Brno promění v místo setkání celé naší smečky. Přijďte na den adoptivních rodičů a parťáků. Čekají vás komentovaná krmení, speciální prohlídky i pestrý program pro celou rodinu. Těšíme se na vás v ZOO Brno. Více na www.zoobrno.cz.
5: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
6: Špičáku, ty nějak záříš?
7: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechince.
6: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
7: Fakt?
6: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
8: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
7: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
9: Nechceš, aby léto skončilo?

0: Voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam najdu tam, co neznám.
3: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.

největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Hit Rádio. Když jedete na dovolenou. Nebo trčíte v dopravní zácpě. Rychlost vaší cesty nezměníme. Můžeme vám ale zlepšit náladu. Léto zní líp s Hit Rádiem. Hit Rádio.

Tohle jsou Mandraže a Hledá se žena. Přeju vám krásné čtvrteční odpoledne. Čtvrtek, malý pátek. No ale zítra je ten oficiální pátek. A co víc, se zítřejší 15. hodinou startuje poslední letošní summer party. Je to smutný, jo, když se řekne poslední summer party, ale o to větší to bude. Ano, ty nejlepší letní songy za posledních 30 let. Prostě celý víkend, jenom léto v uších. Ať už se rozhodnete k tomu grilovat, nebo budete vašemu dítku balit batoh do školy, pač to se taky blíží, anebo prostě budete jenom odpočívat, tak k tomu ty nejlepší hity budou, jo. Jsou takový songy letní, u kterých jenom prostě trsáte hlava nehlava. Třeba tohle. Fergie a její připomínka, že malá party ještě nikdy nikoho nezabila. Pak jsou ale taky songy, které mají svoje tanečky. Pozor na to. Pamatujete si ho? Schválně. Schválně, jestli to bylo, víte, ještě máte čas trénovat. Tenhle si ale pamatujete určitě. Už to cítíte? Jo? Jak se vám vlní tělo? Ano, dámy a pánové, i tohle rozhodně zazní v rámci naší summer party a taky si ten song dáme teď. Ať trošku naberete energii. Los del Rio a Macarena míří za vámi. Jdem na to a užijte si to.

0: I'm Anya, don't be so shy. Posloucháte Hit Radio. Jak dlouho jste ve firmě? Máte pocit, že už je to věčnost? No, tak věřte mi, že není, oproti Voltrovi. Voltr, prosím vás, to je pán, který má 100 let a drží Guinnessův rekord za nejloajálnějšího zaměstnance. A to není, že by tam byl 50 let. Ne, ne, ne, prosím vás, on v jedné firmě pracuje neuvěřitelných 84 let. Ano, spočítejte si to, od 16 let, to je šílený. Ani krize, ani inflace, ani změna ředitelů, nic ho neodradilo. Jo, 84 let v jedné firmě. Obávám se, že to už není lojalita, ale dost pravděpodobně stokholmský syndrom. Každopádně, hele, když je šťastný. Doufám, že vy jste taky šťastný, pomůžou k tomu další hity. Za chvilku třeba Lady Gaga.
1: Máš řešit, kam pojedeš a co tam zažiješ. Ne, kde vezmeš na benzín. O ten se ti postaráme my. Dokonalá desítka. 10 otázek, 10 odpovědí a benzín za 10 tisíc ve tvé nádrži. Každý pátek odpoledne na Hit Rádiu až do konce prázdnin. Dokonalá desítka. Víc benzínu, víc zážitků, víc léta. Zlepši si náladu.
2: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy celé prázdniny. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jam.
3: Jam?
4: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
5: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
6: Najdeš ji na yumm.cz.
7: Jam, to si slízneš.
8: Ahoj, Kubo, kam s rodinou vyrážíte?
9: Čau, Tome, hledat poklad.
8: Cože, jaký poklad?
9: No přeci poklad 7 truhlic, to je skvělá hra rodinných pasů Jihomoravského kraje, plná rebusů a hádanek.
8: Je, a můžu jít s vámi?
9: A má tvoje mamka rodinný pas?
8: No jasně.
9: Tak super, vezmi rodiče, zabal si sváču a vyrazíme hledat tajemný poklad 7 truhlic společně. Více info o rebusové hře rodinných pasů naleznete na webu 7truhlic.rodinnepasy.cz.
10: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
11: Vážně? A co umí?
10: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
11: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
13: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk, domluvil jsem. Vinnetou se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
14: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září v prodejnách CCC.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle jsou Linkin Park, posloucháte Hit Radio těsně před 14. Za chvilku Calling nebo Poetika, teď aktuální doprava.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně v ulici Bašty počítejte s omezením kvůli pracím na silnici. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A Granko 400 gramů s apkou jen za 89,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
5: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve

0: u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: Hi, I'm Lenny Kravitz.
3: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
4: On air.
1: Online.
4: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
5: Je 14 hodin, dobré odpoledne u zpráv, přeje Lucie Raňková. V pátek a v noci na sobotu hrozí v Čechách a části Moravy a Slezska silné bouřky. Objeví se přívalové deště, vítr o rychlosti až 70 km za hodinu a menší kroupy. Výstrahu upřesnili meteorologové, platí od pátečních 14 hodin do sobotní 4. hodiny raní. V Česku dál trvá riziko zahraničních agentů. Podle Bezpečnostní informační služby je tady nebezpečí využití tzv. Agentů na jedno použití k sabotážním útokům řízeným z Ruska. BISKA to uvedla ve výroční zprávě za rok 2025. Srpnové a zářijové týdny přinášejí každoroční vrchol migrace netopírů. Ti hledají nové ukryty a omylem zalétávají okny i do našich domovů. Tyto létající savce přiblíží Karel Makoň z plzeňské záchranné stanice živočichů.
6: Je to velmi užitečné zvíře, lovící obtížný hmyz, žijou s náma v našich lidských sídlech od nepaměti a je to naprosto bezkonfliktní zvíře. Je to opravdu o tom, že je třeba v těchto dnech mít sítavé oknech, zabezpečení ty prostory, tak aby jsme pokud možno s těma netopírama do kontaktu vůbec nepřišli.
5: Netopíří invaze se týkají nejvíce Liberce, Jablonce, Plzně, Brna, ale také Karlových Varů nebo Ostravy. A teď se ještě podíváme k nám.
7: 3 promile nadýchal řidič, který byl pravděpodobným viníkem včerejší tragické nehody u Doubravníku na Brněnsku. Oběti havárie nezletilý fotbalista ze Střelic. Další 4 děti se zranily, z toho 2 těžce. K nehodě vozu s 6 pasažéry došlo během soustředění mládežnického týmu. Policie už zahájila trestní řízení.
4: Poslouchej i naše podcasty. Snídaně šampionů, rozhovory a zábava. Podcasty Hit Rádia na Spotify a všech podcastových platformách.
7: Čtvrtek je v Brně a na jihu Moravy slunečný a opět bude teplo. Čekejte až 29. Zítra hrozí bouřky.
8: Já musím na chvilku od toho počasí. Prosím tě, Lucko, ty nemáš ráda netopíry?
5: Já ne.
9: Krásné odpoledne, 3 minuty po 14. hodině, s vámi Kateřina Pechová. No a další kopa fantastických hitů.
8: A začneme touhle romantikou. To jsou The Calling, Wherever You Will Go. Tak si to užijte.

0: Posloucháte Hit Radio, ano, tohle byly The Calling. A dámy a pánové, je čas. Máme tady nepopulární názor. A za tímhle si upřímně fakt stojím, jsem zvědavá, co si o tom myslíte vy. Rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Protože pojďme si to říct, jo. Už toho bylo dost. 2 měsíce, bylo to dlouhý. Zvládli jste to se ctí, to jako rozhodně. A teď máte právo mít radost, mít takovou tu možná i malinko škodolibou radost, že režim se konečně vrací, opět se to musí trošku nastavit, že jo, jakoby chodit spát, vstávat a tak dále. Máte na to právo. Souhlasíte s tím? Nebo jste naopak toho názoru, že by si zasloužili děti dalších 10 měsíců prázdnin? Pište 777 937 777. Myslíte si, že rodiče mají právo těšit se na začátek školního roku a necítit se kvůli tomu špatně? Dejte vědět.
1: Čas duši léčí, tak jako déšť skrývá tvůj pláč, skryje i strach, co v sobě máš. Čas duši léčí,

Robin Schulz a Alida v éteru Hit Rádia. Hezké odpoledne. Řešíme tu nepopulární názor, a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. A vy mi píšete. Vypadá to, že na téhle věci se opravdu shodneme. Míša píše, ahoj, já už se těším moc a nebudu lhát, dětem to každý den připomínám, protože oni mi to celé prázdniny taky připomínali, že nemusí, tak je to aspoň fér. Jak jsou ty děti takový potvory, co? Moji malí sourozenci mi to dělali taky celý prázdniny, takže teď půjdete do školy. Filip píše, já udělal včera dětem cvičného budíčka. Chudáci se fakt začali oblíkat, než jim to došlo. No, bude to zas legrace. Tak hlavně, abyste pak vstali toho prvního. Držím pěsti. No a Eva píše, přesně, taky máme právo mít z něčeho radost. A z dětí máme radost neustále, tak proč ne i z toho, že jdou konečně zas do školy? No, to vypadá jako naprostá jasňačka. Tak pište dál na 777 937 777. Souhlasíte s tím, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a vůbec za to nemusí stydět? Máte? Já si myslím, že jo. Teď už další hity, za chvilku Alex Warren a tohle jsou Script a Superheroes.

0: Alex Voren v éteru Hit Rádia. Krásné odpoledne. Děkuju za všechny vaše zprávy. Pročítám se tady tím, často se u toho teda směju, jste skvělí naprosto. Řešíme nepopulární názor a to, že rodiče mají právo se na začátek školního roku těšit a nemusí se kvůli tomu cítit provinile. Nemusíte, fakt ne, je to úplně v pohodě. A většina z vás se na tomhle shoduje, akorát třeba Jarek píše, že to má opačně, že pro něj je škola dětí stres, učení, poznámky, třídní schůzky, protivný děti, že musí do školy, že on sám si o prázdninách odpočinul, protože děti byly skvělí. To je moc hezký, ale pojďme si říct, že minimálně první týden školy to bejvá docela pohodička, jo? Takže minimálně na ten start školy se těšit můžete. Verča píše, ahoj, holka, já se na to, že děti půjdou do školy, konečně těším tak moc jako malé dítě na prázdniny. Fakt je mi to trapný, ale tyjo, mám dost. Jsem ráda, že je to normální. Je to normální, Veru. Je to úplně normální, je to v pohodě. No a pak tady, to jsem se tady hodně zasmála, prosím vás. A tady píše Monča. Já už jim pomalu balím věci a nejradši bych je poslala už zítra. Jen ať jdou pomalu, i když to mají vedle v ulici. Jasně, že se my rodiče můžeme taky těšit, když celý dva měsíce posloucháme, že oni ani jednou nezapli budíka a dřív jak v 10 nevstali. Takže je to oficiální, dámy a pánové. Nestejte se, užijte si to. A pro všechny rodiče... za chvilku Amy McDonald, zkuste během ní aspoň na chvilku zapomenout na všechen ten stres a jenom si to užít.
1: Nepopulární názor. Řekněte nahlas, co si ostatní jen myslí.
2: Potřebuješ projektovou dokumentaci a vyřízení stavebního povolení? Comfort Group to zvládne celé za tebe. Od prvního návrhu až po projekt ke kolaudaci. Zaměříme původní stavbu, vytvoříme projekt, statiku i povolení kdekoliv po ČR. S našimi 17 lety zkušeností vše na klíč. Více na projekt@ateliér.cz.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských

0: Surovin.
1: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
0: Pivo pro holky i kluky.
1: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
0: Pivní stáj v Brně na Veveří.
2: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
4: No jistě.
3: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
4: No jistě.
3: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
4: No jistě.
3: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
5: Škola volá, ale my to nezvedáme. Ještě jeden víkend patří jenom létu.

poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem. Hit Rádio. Hit Rádio.

0: největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu, kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia.cz. Přes apku Rádia.cz. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Rádiu?
1: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
2: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
3: Já myslím, kdybys bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Rádiu. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin.

0: Hozír za námi na Hit Rádiu, krásné odpoledne. No prosím vás, už víme, jak by měly vypadat letošní Vánoce. Měly by vypadat jako scéna z Hledá se Nemo. Ano, ano, výrobci ozdob už představili trendy pro letošní rok. Barva na stromečku má být letos v odstínu oceánově modré. A s ní jsou spojené také motivy mořských tvorů. A já říkám, nenechte se strhnout trendy, jo? Řekla bych, že my jsme naštěstí v tomhle dost konzervy, a tak každý rok vybalujeme ty samé ozdobičky. Tu jedna, kterou už máme 50 let. Tu druhá, která zase tu zbyla sama, ale tak přece ji nevyhodím, že jo? Tu nějaká dřevěná, dobrý, tady ty třásně, který já osobně nesnáším, protože dělají jenom bordel. Ale hádejte se s mojí mamkou, že jo? To nechcete, věřte mi. Takže řekla bych, ryby patří na talíř, ne na stromeček. A pokud přece jenom zvolíte tenhle trend, tak místo koledy doporučuji tohle. Měl bys plavat, měl bys plavat,
1: měl bys plavat. Jo? Tak jo, tak si to užijte.

0: Kristina Perry a Jar of Hearts. Posloucháte Hit Radio, krásné odpoledne. Já se s vámi pro dnešek loučím, díky, že jste byli tak skvělí parťáci. Rozhodně nikam nechoďte. Za chvilku už totiž vaše oblíbená show a já se loučím. Ahoj.
1: Už se to blíží. To nejlepší odpoledne na Jižní Moravě.
2: Čau Brňáci. Už máte padla v okně?
3: Je jedno, jestli nás ladíte na Plíglu, v Husovickém tunelu, ve Vinohradu.
2: Nebo na Macoše. My vám to odpoledne hezky osolíme.
3: A opepříme.
2: Těšte se na brněnské pikošky.
3: Po 15. se na vás těšíme v odpolední show.
2: Na Hit Radio City Brno, Igora
3: Peťa.
1: Hit Radio City Brno. Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem z Brna do Prahy a zpět. Pohodlně v nejnovějších soupravách. A přes den každou hodinu. České dráhy. Milujeme vlaky.

0: Růžový salon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový salon CZ.
1: Atención!
2: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci. Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte si a přihlašte se na www.latropical.cz.
1: La Tropical!
2: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
3: Zdravím, jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2 500 a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici z Myšína.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
9: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
10: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
11: Hit Radio.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Krásné čtvrteční odpoledne, zdravíme na Hit Radio City Brno a pokud jste dneska na Mendláku, tak hodinku zpátky viděli packovat pěknou blondku, tak to je naše Peťa, ahoj.
1: Krásné odpoledne. No, už mám bolový kolínko, já se cítím, jak kdyby mě bylo 12, a ne 34.
0: Ale víš, co si říkám, čověče?
1: No.
0: Jak jsi asi přišlápla ty tvoje dlouhé gatě?
1: No.
0: Tak buď ráda, že jsi si jako nesundala, víš?
1: Jo, to se mohlo stát, no, protože mám takový ty moderní, cool, dlouhý gatě, který vlajou úplně všude, jenomže vlajou blbě a já jsem hrozně spěchala, zašla jsem utíkat a hodila jsem držku, no.
0: To by bylo na Mendláku ťukanců.
1: No, ale pan mě zvedl a já říkám, ježiš, vy se odej, děkuji, já jsem věděla, že se v těch kalhotech jednou zabiju. A on úplně, jo, tak si je, radši už nekupujte.
0: Tak hlavně, že Peťa šla po chodníku, každopádně pokud teď jedete třeba přes Mendlovo náměstí, tak buďte opatrní, třeba má tam může skočit červená, že a podobně. Máme tady nejlepší dopravní servis Brna a okolí a pokud jedete na Brno, tak D2 na 5. kiláku ve směru na Brno stojí porouchané osobní auto. Na Blanensku v Sebranicích na místní komunikaci došlo k havárce dodávky a na trase mezi Novým Městem a Boskovicemi u Voděrad bouralo osobní auto do zdi. Na místě máme záchranné složky. Buďte na silnicích velmi opatrní, mějte lehkou nohu na plynovém pedálu a kdyby cokoliv brkněte, případně pošlete zprávu na náš WhatsApp 720 890 848. Jak vám to jede?
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direkt Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Extreme Sale v online shop CZ.
4: Domácí spotřebiče, elektronika, zahradní vybavení a další za extrémně nízké ceny. Právě nyní v online shop CZ.
3: www.onlineshop.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Navštivte jednu z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planého.
7: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
8: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
11: Je 15 hodin a jsou tady krátké zprávy s Klárou Zemanovou. Hezké odpoledne. Premiér Andrej Babiš s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou dnes po společném jednání podpořili proces rozšíření Evropské unie. Český předseda vlády na tiskové konferenci v Praze zopakoval, že doufá, že Černá Hora přistoupí v roce 2028. Kosta označil proces rozšíření za geopolitickou prioritu. Vedle zemí západního Balkánu připomněl i Moldavsko nebo Ukrajinu. Ze Španělska přichází neobvyklá zpráva. Zloději tam ukradli část jednoho z nejcennějších evropských pokladů z doby bronzové, z takzvaného pokladu z Vileny. Zmizely zlaté artefakty. Ty byly objeveny na jihovýchodě země v regionu Valencie. Zatím není jasné, kolik předmětů pachatele odnesli. Případem se zabývá policie. Při povodni v Číně a Nepálu zahynulo nejméně 353 lidí. Uvedla to dnes podle agentury AP nepálská policie. Přívalová povodeň ve středu zasáhla himalajské pohraničí Nepálu a čínského Tibetu. Záchranáři dál pátrají po stovkách pohřešovaných. Mezi nimiž jsou občané více než 30 zemí. No a moderní pětibojaři Matěj Lukeš, Marek Gric a Matouš Tůma postoupili na mistrovství světa v Číně do semifinále. Z české čtveřice neuspěl v kvalifikaci pouze Jan Toman. Naopak v ženách jdou dál obě Češky Lucie Hlaváčková i Karolína Křenková.
1: A pokud si to štrádujete na zastávku Šeliny nebo trolejbusu, tak ještě přidáváme aktuální informace z dispečinku dopravního podniku města Brna.
12: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většiny linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusu dochází pouze k drobným zdržením do 5 minut. Ke zpoždění do 10 minut dochází zejména na okružních linkách 44 a 84 a autobusové lince 67 ve směru od Avion Shopping Parku v úseku vedeném po dálnici D2. Rád bych také připomněl, že od úterý 1. září dojde ke změnění jízdních řádů na většině linek hromadné dopravy a k ukončení či zahájení vybraných výluk. Více informací nejen o nich, ale také o dalších změnách v dopravě či mimořádných událostech naleznete na našich webových stránkách dpmb.cz nebo v mobilní aplikaci dpmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
1: Krásných 27 stupňů, tolik měříme v Brně a okolí, možná ještě o jeden stupínek naměříme dneska odpoledne více, tedy 28. Co se týče večerních teplot, tak klesnou na 18-19 stupňů, to je celkem příjemný. No a zítra, teda já jsem říkala, že má být 30. Už tady mám informaci, že bude 29, ale to je prašťak úhoď, stejně si to užijeme a bude krásný víkend. Co se týče teda víkendu, tak v sobotu by mohlo pršet, ale jenom dopoledne a pak se udělá hezky, bude polojasno, jasno a 26 na teploměr.
0: Je potřeba, aby na to zbrojovku svítilo slunko, ne?
1: No to bude.
0: A doufám, že bude hlavně oslňovat všechny soupeře.
9: Hit Radio City Brno.
0: Krátce po 15. na vás na Hit Radio City Brno máme takovou otázku na tělo. Co no. Znáte švédského?
1: Já znám švédské stoly, protože miluju jídlo, už mám hlad zase.
0: Já znám třeba švédskou ocel. A taky švédského Avičiho, ale o Švédsku, respektive o těch švédských stolech, bude řeč už za chvilku.

0: Na start čtvrteční odpolední show Hit Rádia City Brno nám přistála i Shakira a její Zoo. No a možná jako v Zoo to kolikrát vypadalo ve školních jídelnách. Každopádně, jestli jste někdy ze školní jídelny odcházeli s bramborovou kaší v kapse, protože jste ji prostě nedokázali tak nějak jako dojíst, jo, tak dnešní děti už možná tenhle problém mít nebudou. V Brně totiž budou mít děcka poprvé školní obědy skoro jako na dovolené v hotelu. Totiž švédské stoly někteří nachystali, respektive některá základka tady v Brně. Konkrétně ZŠ Chalabalova v Kohutovicích a oni si samozřejmě tak nějak naplánovali, že děti by si od září sami mohli nabírat.
1: No, jako já, jak jde o jídlo, tak já hnedka jako koukám na videa a chci vidět, co tam přesně budou mít ty děcka, jo? Jako já nechci, aby jsme jim záviděli to, ne, já jim to hrozně přeju, že to je jako dobrý, vem si, že když jako třeba jedete na tu dovolenou, jak jsi zmínil, na dovolenou do All Inclusive, tak všichni si to tam nabírají, je, máme to, přece to musíme
0: dojíst. Zadarmo?
1: No zadarmo, jako přece jsme si to zaplatili, tak to tady nemůžeme nechat. Jenomže ono to tak není, ono to je nějak jako naporcované, že? Takže děti pak budou střídmi a pak budou učit své rodiče, ne, to je v pohodě, já to znám ze školy, normálně si nebylo, naber to, co sníš. A tohle je chtějí jako asi naučit. A hlavně chtějí docílit toho, aby se nevyhazovalo, jo. Protože ono jako normálně to už to funguje, třeba v Česku jsem se koukala, to funguje v 10 školách po celé republice, takže jsme rádi, že to máme i tady v Brně, že? Mohlo by to být ve všech. No a co se týče třeba těch skandinávských států, jo, celé Skandinávie, tak tam to jako funguje furt a oni prej ušetří 20 až 30% jako
0: za to jídlo,
1: aby se právě nevyhazovalo, což je fajn.
0: A musíme uznat, že když se já zaspomínám také na svoje školní léta na základce, no, tak kromě vousaté paní kuchařky si to pamatuju také, co je?
1: Vousaté paní kuchařky.
0: Jo, jo, jo.
1: Měla knírek, jo?
0: Tak si pamatuju takové mňamky jako třeba kvasnicová pomazánka, játra z rýží.
1: Jako játra jsou dobrý.
0: To vůbec nechutnalo jako dneska.
1: No jako játra z rýže, oni jsou dobrý, ale musí se dobře udělat. Jo?
0: Právě,
1: já třeba miluju rajskou polívku, ale když si vzpomenu na tu školní, tak úplně, jak tam ta rýže plavala rozvařená, vůbec to nemělo nic společného s rajčatama. No jako to jo, to máme jako takové vzpomínky, takže ty vzpomínky dnešní děti budou mít úplně, ale úplně jiné. Já jsem se koukala dokonce, co tam mají na meníčku v té škole. Jo? Mají teda rajskou, jo? Ty se koukala. Ale pozor, oni to nemají z rýží. Oni si tam můžou nasypat parmezan, krutony, bazálku, jako chápeš, to už je jako...
0: Pěkně.
1: To je dobrý, pak kuřecí steak s mozzarellou a šeli rajčátky, jo. A můžou si vybrat přílohu, pak mají i dezert a mají ten dokonce i ovoce, jsem viděla. Různé druhy, aby si právě dítě nabralo to, co jako chce a sní, protože vem si, že je pravda, že když jsme tam dostali obědu jabko, tak já jsem to jabko nosila v tašce ještě celý měsíc, pak zhnilo a pak to tam smrdělo. Takže to
0: já, že ti tam rozkvetlo a vykvetlo,
1: ano,
0: a
1: taky, no,
0: vyrostlo.
1: Už v podstatě to byla jabloň.
0: Každopádně klidně dejte vědět, jestli byste i vy brali tento model, školní jídelny na náš WhatsApp 720 890 848. Děkujeme za vaše názory.
1: A případně, že tam přihoďte, jaké jídlo jste neměli rádi ze školní jídelny.

0: Tolik JC Stewart, už za chviličku také Eva Farná, neříkej, co má se stát, já to klidně řeknu, protože hned potom bude hrát Timbaland a Apologize. No ale musíme také navázat na to, na co jsme dneska, nebo čím jsme dneska odstartovali odpolední show, a to jsou švédské stoly v Brně na základce.
1: No jasně, na základní škole v Kohoutovicích budou švédské stoly. Ježi, já vám to tak přeju a zároveň závidím, to bude bájo. Já bych se jako aspoň na ty obědy, když jsem byla menší, abych se na to aspoň hrozně těšila.
0: No. A děkujem také za vaši hlasovku, kterou poslal Jirka.
2: Já bych byl naprosto, naprosto nadšený. Já jsem byl vždy vděčný strávník, čili já jsem snědl cokoliv mi nandali na talíř. A zní to jako dobrý nápad. Akorát si nejsem úplně jistý, jak budou kontrolovat množství toho snězeného jídla, protože existují nějaké spotřební koše, tam se školství a je rozpočet na jednoho studenta, takový je makový.
0: Spotřební koše, jo?
1: No, spotřební koše, jako tohle
0: si zajímavé.
1: Ale je pravda, že jak můžeš vidět, kolik toho máš navářit, že? Jako, jak tvrdí ve Skandinávii, tak oni díky tomu ušetří 20-30%.
0: Tak od oka, ne?
1: Od oka. Dobře.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Superstar je zpátky. Nové talenty. Obrovské emoce.
6: To jako mi dojímá.
5: A hvězdná porota.
7: Podle mě máš v sobě něco, co se naučit nedá.
5: Superstar. Od 2. září na Nově.
8: Doufáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
9: Zase lítáš v oblacích.
10: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
9: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
10: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
9: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
10: Více o akci na
11: firma na zážitky
10: CZ.
12: Chystáte se stavět? Když stavba, tak i Tonk. Vsaďte na osvědčený stavební systém a nyní využijte speciální limitovanou nabídku. Pozor, jen do 25. září. Nejvýhodnější nabídku získáte na xela.cz/itonk. Itonk. Domov na prvním místě.
13: Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
14: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
15: Nakupte HP náplně na 2500 a jste automaticky ve hře.
14: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici Smíšína.
16: Tisku levně CZ.
17: Náplně hned.
18: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Hit Radio.
19: Zlepši si náladu.
5: Zlepši si náladu.

můžeme dít i to, co ani nečekáme.

0: Dost bylo omlouvání, není za co se omlouvat. Na Hit Radio City Brno úžasná, krásná Timbaland a One Republic Apologize. No ale my se dneska nad Brnem dočkáme jednoho velkého zážitku, teda aspoň pokud jste stejní jako já, blázni do letadel.
1: Jsi blázen do letadel?
0: Tak já chodím na dny na to a podobně, že?
1: Aha.
0: No, krk bych se vykroutil vždycky, když slyším ten zvuk. No ale...
1: Já si jenom vykroutím krk, ale jenom kvůli tomu, že jim závidím, že jdou na dovolenou.
0: Ale dneska odpoledne se nad Brnem a Vyškovem může dít něco, co se jen tak opakovat nebude, vážení. Protože po více než 20 letech končí služba legendárních cvičných proudových letounů L-39C Albatros.
1: No, mě to vůbec nic neříkalo, no, vám řeknu.
0: A tři z nich se dneska vydají na poslední let a startují v 15.30, to znamená teď startují z Pardubic a zhruba během hoďky by se měly ukázat i u nás nad Brnem a Vyškovem. V průběhu.
1: Počkat, teď to jim nebude trvat hodinu, ne?
0: No tak to ne, ale tak jako je potřeba být hodinu.
1: No ale
0: v napětí, že?
1: Mě by zajímalo, tady je, že třeba se to prohání 750 km za hodinu, jo, ty albatrosy. Tak za jak dlouho by museli být v Brně, že?
0: Tak z Pardubic startují teď, takže no. Během 15 minut by mohli být tady.
1: Tyjo, to je
0: možná
1: rychlost.
0: I míň. Každopádně, poletí jen asi 300 metrů nad zemí, takže pokud máte doma dalekohled, můžete ho dneska využít klidně k tomu, že se budete kochat oblohou, a ne třeba protějšími okny sousedů, že?
1: Myslíš, že někdo má dalekohled, aby šmíroval sousedy?
0: No tak někteří ano, ale Albatros má za sebou dokonce slušnou filmovou kariéru, jo? Protože zahrál si ve filmu v Bondovce Zítřek nikdy neumírá, takže jestli dneska odpoledne uslyšíte nad Brnem pořádný racho, tak nemusíte se bát, James Blunt nepřiletěl.
1: Jo, to bych byla já, James Blunt. Ale co se týče, jako mě by to zajímalo, tak už se tady koukám, kolik by to tak stálo se proletět stíhačkou Albatros, jo? No, tak je to trošku drahý, musela bych hodně šetřit. Protože jedna osoba 20 minut letu 50 tisíc korun. Jedna osoba 35 minut letu 100 tisíc korun. Ale pozor, máte v tom započítaný letišní poplatky.
0: A to možná je masakr. A možná i ten pitlík.
1: Pitlík taky, protože se budete obracet vzhůru nohama.
0: Právě, furt. Zkuste nám třeba udělat video nebo pošlete fotku na náš WhatsApp, jestli byste to náhodou postřehli, zaznamenali, budeme moc rádi. 720 890 848.

0: Espresso macchiato.
1: Chlapík s dlouhou kravatou a taky s velmi dobrou, ne dobrou, ale moc velkou chutí na nějaké kafíčko, bych řekl.
2: A já už ho tady mám právě, takže dobré, dejte si nějaké odpolední. To je přesně ten čas na nějaký dobrý dezertík, jo, kafínko.
1: A jaký je ke kávě nejlepší?
2: Dezert? No teďka v 28 stupních zmrzlina. A ta je dobrá i večer k filmu, ale musím říct.
1: Takže Peťa vám možná teď udělala choutky, klidně si dejte. My vám k tomu zahrajeme, dorazí Cirda, Kamrat a taky Five a Queen.
3: Přemýšlíte nad projektem pro děti, seniory, komunitu nebo třeba vaše okolí v Brně? Blíží se konec přihlášek do dobročinného programu Nákupního centra Královo pole. Krpole Grant. Podporujeme nápady, které mají srdce. Vybrané projekty získají až 200 000 korun a mediální podporu. Tak neváhejte, přihlášky můžete posílat už jen do 15. září. Více informací najdete na krpolegrant.cz.
4: Pozor, u dětka se děje něco velkého. Jako první v Česku přinášíme novinky od světově proslulého studia Hexo Gaming. Hity, co baví hráče po celém světě. Herna u dětka.cz s novinkama o krok napřed.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.
6: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.
7: Špičáku, ty nějak záříš?
8: Nazdar, stoličko. Včera bylo bílení v Čechynce.
7: Já byla taky v Čechynce. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
8: Fakt?
7: Ta vrtačka, ten doktor. Úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
9: Protože jsem v Čechynce ještě nebyla.
10: Není zubař jako zubař. Čechynka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
11: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.

0: tašky kufříky vyměním za kuponky. Škola volá!
1: Ale zábava nekončí. V Lidlu na tebe čeká limitovaná edice skvělých doplňků s Bobem a Bobkem nebo mlsnými medvědími příběhy. Sbírej známky v aplikaci Lidl Plus a získej na ní slevu 60%. Lidl, to se vyplatí.

0: Tak my rozhodně víme, kdo jsme, a taky na naše jméno si vzpomeneme, že Igor,
1: Peťa,
0: přejeme krásné odpoledne a šťastnou cestu. Jdeme na silnice, nejlepší dopravní servis na dálnici D1 na 178. kiláku ve směru na Brno. Stojí v koloně porouchané osobní auto, bacha na to. No a v Brně v Modřicích u nájezdu na D2 na Kruháči, tady bohužel bourala dvě osobní auta a provoz je tady částečně omezen, tak bacha na to. Šťastné cestování a samozřejmě i dneska můžete hlásat, jak vám to jede, na náš WhatsApp, ať už zprávou, případně hlasovkou 720 890 848.
2: Itálie, která chutná. Objevte prodejnu Lavite ve Zlíně, Brně a Praze. Lavite. Přijďte ochutnat Itálii. www.lavite.cz.
3: U nás byle rozhodně, nakoupíte výhodně.
4: Skočte si pro Monte 4x55 gramů za 21,90 a Billa Camembert 120 gramů v Billa klubu za 19,90.
3: Billa, to dobré začíná u nás.
5: Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až 35%. Zboží si jednoduše zarezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na jakékoliv prodejně. Planého.
6: Pozor! V Brně nuda fakt nehrozí. Festival vědy a techniky tě vtáhne do světa experimentů, robotů i kosmu. Přes 100 týmů z univerzit, firem i muzeí, technologie budoucnosti, a to vše na brněnském výstavišti v pavilonu A od 4. do 6. září denně od 9 do 18 hodin. Vstup zdarma. Více na festivalvědyatechniky.cz. Přijď si šáhnout na vědu.
7: Nastal čas udělat si doma pořádek? Pošli dobré věci dál a ještě si vydělej. Jedině na bazoš.cz. www.bazoš.cz.
8: On air.
3: Online.
8: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
9: Hezké odpoledne, od mikrofonu přeje Klára Zemanová, jsou tady krátké zprávy v 16 hodin. Do Česka míří studená fronta a společně s ní i silné bouřky. Očekávat je můžeme zejména v Čechách v pátek a v noci na sobotu. Český hydrometeorologický ústav před nimi vydal výstrahu. Hrozit budou především silné nárazy větru a přívalové srážky, tak s tím počítejte. Česko loni čelilo zahraničním kybernetickým útokům. České subjekty byly terčem několika kybernetických útoků aktérů spojovaných s Čínou. Aktivity dál vyvíjeli rovněž hackři spojování s ruským státem. Ve výroční zprávě za loňský rok to dnes uvedla Bezpečnostní informační služba. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová navštíví na začátku září Grónsko. Přicestuje tam společně s komisařem pro mezinárodní partnerství Josefem Sikelou. Cesta se uskuteční 6. a 7. září. Šéfka unijní exekutivy podepíše deklaraci o bezpečnosti a spolupráci mezi Evropskou unií a právě Grónskem. No a kanoista Martin Fuchsa znovu pojede na mistrovství světa v finále kilometru. Olympijský šampion a obhájce titulu měl na šampionátu v Poznani v dnešním semifinále problémy, ale nakonec se protlačil na poslední postupovou třetí pozici. Kajakář Josef Dostál pak dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů.
10: Máme také informace z brněnské městské hromadné dopravy. Přímo voláme na dispečing dopravního podniku města Brna.
11: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většina linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a trolejbusů dochází pouze k drobným zdržením do 5 minut. Ke zpoždění do 10 minut dochází zejména na okružních linkách 44 a 84 v okolí Zvonařky a Staré Osady, na linkách 49, 50 a E50 v ulici Sokolově, na lince 67 na dálnici D2, na lince 69 v ulici Jihlavské a na linkách 72, 75, 77 a 78 v oblasti Slatiny. Rád bych také připomněl, že od úterý 1. září dojde ke změně jízdních řádů na většině linek hromadné dopravy a k ukončení či zahájení vybraných výluk. Více informací nejen o nich, ale také o dalších změnách v dopravě či mimořádných událostech naleznete na našich webových stránkách dopmv.cz nebo v mobilní aplikaci dopmv info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
10: A už tu máme dnešní maxima 28 stupňů, měříme v Brně a okolí. Sluníčko nám zapadne 19 hodin a 47 minut, vlastně úplně zapadne až po 8. My jsme to už řešili, že máme teďka poslední týden na to, aby jsme si užili ještě jako západ sluníčka po 8. Potom už se nám to bude krátit. Večerní teploty se budou pohybovat okolo 18-19 stupňů, no a zítra nás čeká 29.
0: Takže to bude za úvod na kraťásky.
10: Ano, no už dneska je.
0: No tak vidíš, ne?
10: Máš.
0: Hit Radio City Brno. Za chviličku vás na Hit Radio City Brno zveme a vezmeme na zbrojovku.
10: Do VIPka.
0: Do VIPka a budete čučet.

0: Malá hudební vzpomínka na R.E.M. Man on the Moon ve čtvrteční odpolední show Hit Radio City Brno. Takhle dosti bylo vzpomínání, protože mrknem dopředu už za jeden den a půl, no, to znamená v sobotu. Dopoledne si všichni doma navlečou fotbalový dres brněnské Zbrojovky a vyrazí určitě do ulic, aby stihli odpolední skvělý fotbalový mač proti Zlínu.
1: No běda, jako vidíme v brněnských ulicích někoho se zlínským dresem. Ne?
0: No tak.
1: A tak jako ne, soupeři jsou dobrý, protože vždycky je jako super mít dobrýho soupeře. Já teda nevím, jak je na tom Zlín, jestli je dobrý nebo špatný. To víš ty asi, ne?
0: Já už to nepamatuju.
1: Aha, dobře. No tak budeme v očekávání a v překvapení, že jo? Budeme překvapení, ale hlavně někdo z vás bude zítra překvapený, protože můžete vyhrát VIP vstupenky v dopoledním vysílání Ondry Blaha. A je to tak, že můžete poslat i teďka klidně.
0: Kdykoliv. Hlasovku.
1: Jo, hlasovku. Proč byste si to zasloužili ty VIP lupeny právě vy? A jakože nejvíc to úplně zandal, teda, jak se jmenuje?
0: Počkej.
1: No, my jsme zapomněli, jak se jmenuje, protože nás úplně tak pohltila ta jeho hlasovka.
0: John Lemon.
2: Ahoj, já bych chtěl, abyste mě vybrali, protože se v tom VIPčku vožeru tak, jak se tam ještě nikdo nikdy nevožral. Proto doufám, že mě vyberete. Díky moc, ahoj.
1: Takže on ani nebude sledovat jako to, kam letí balón, jaký hráči tam budou, ale hlavně, že se tam požere. Ale víš co, jako takhle, kdyby náhodou se stalo, že ho Ondra vybere,
0: no,
1: tak já chci vidět důkaz místo slibu, jo. Já chci pak vidět video, jak to tam bude jasně vidět.
0: Tak, držme si palce, zítra do 11.59. Můžete samozřejmě napsat i k nám na naše sítě, proč byste právě vy mohli vyhrát a pokud to klapne, tak samozřejmě, jdete na Zbrojovku, tak držíme palce.

0: Na Hit Radio City Brno se nám blíží půl pátá a za chviličku také mrknem na místa, kde se můžete třeba o tomto víkendu parádně pobavit, ale já mám jeden soukromý tip, jo. Pokud máte rádi historii, umění, tak vypravte se do Kroměříže, protože v Kronclu v arcibiskupském zámku je na zdi nejdražší obraz v dějinách jako... a stojí několik miliard korun.
1: A oni ho tam jako mají vidění, jo?
0: No.
1: Tak... A co to je za obraz?
0: Takový barevný, člověče, v rámečku. Ale...
1: Mě to připomnělo, jak bylo. Viděli jste film Nedotknutelní, jak je tam ten... ten čokoládový pán a je tam s tím kvadruplegikem, tím bohatým, jak on je jako na tom vozíčku, stará se o něho, jo, a on právě, že má rád umění, takže a potom on si, a to umění vlastně někdo tam něco naprská a chce za to třeba 30 tisíc eur, jo.
0: Tak to tak jsem neviděl.
1: Ne, to jsi neviděl, na to si podívej.
0: Pojedu do Kromců.
2: Stojí vás domácnost i záliby spoustu energie? Neplýtvejte tou svojí. Vsaďte na ČES, na největšího dodavatele elektřiny a plynu v Česku a zajistěte si tak stabilně nízké ceny. S aplikací Můj ČES máte energie pod kontrolou a více času i peněz na to, co vás baví. Přesně jak potřebujete. ČES. Čistá energie zítřka.
3: Mamka s taťkou mi pořád říkají, že si mám vybrat kroužek. Jenže já chci zkusit všechny. Proto v neděli 30. srpna jedeme do OC Futurum Brno na Kroužkofest. Bude tam i lesecká stěna, hrady, tombola a hustá vědecká show s pokusy. Řekněte vašim a dorazte taky na Kroužkofest do Futura. Vstup i parkování je zadarmo.
4: Dámy, proměňte svůj sen o dokonalé kuchyni ve skutečnost. V XXL kuchyně víme, o čem sníte. XXL kuchyně najdete na česko-polské hranici. Naše kuchyně a interiéry vyrobíme až o 50% levněji než v České republice. Těšíme se na vás v našem studiu o rozloze 800 metrů čtverečních. Nejlepší ceny, nejkrásnější a nejkvalitnější kuchyně, to jsou XXL kuchyně. Více na xxl-kuchyně.cz.
5: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Ještě pár dní a opuštěným pískovcovým lomem v Boskovicích zazní Hauk. Domluvil jsem. Vinetu se rozloučí a jeho velkolepé autentické představení, hrané pod širým nebem, se z neopakovatelného stane opravdu neopakovatelným. Kdo chce být u toho a zažít legendární příběh na vlastní kůži, nechť využije posledních srpnových dnů. Vstupenky v síti Ticketportál nebo přímo na www.westernové-městečko.cz.
7: Teď je pro vás máme extra várku slev, pro které stojí za to přijít. Objevte slevu 40% na celé značky Senzodyn, Elmex a Meristerin za 99,90. Více na tetadrogerie.cz.
8: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například rama rostlinná 400 gramů z Kaufland Card Extra za 54,90. Tarčinsky vepřový kabanos za 119,90. A toaletní papír tento z Kaufland Card Extra za 144,90. Až do 1. září. Kaufland.
9: Hit Radio.
10: Zlepši si náladu.
9: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, přejeme krásné čtvrteční odpoledne, tak už se nám to láme do té lepší části týdne a samozřejmě je dobré možná zjistit, pokud ještě nemáte žádné plány, kam se můžete třeba o těchto dnech volna, které nás za chviličku čekají, také vydat. Tak my samozřejmě zveme k nám na brněnské výstaviště, protože tady se koná festiáček a myslím, že...
1: Vidím, že je to 29. srpna, takže v sobotu.
0: No a všichni ti, kteří se tam vypraví, hlavně tedy pokud máte děti, tak rozhodně byste tímto směrem měli upalovat, tak si užijou nezapomenutelný a krásný sobotní den. Čeká vás živý koncert, hned několik těch koncertů tam bude. Také získáte parádní atmosféru a možná i unavíte své dětičky, pokud bude potřeba na skákacích hradech, a nebo si třeba můžete poprvé v životě pohladit velblouda.
1: Jo, tady bude velbloud. Já jsem ho jednou zažila na jednom plese v Brně a to bylo zajímavý, jako živej velbloud.
0: Nepoplival tě?
1: Ne, já jsem byla hodná, tak možná, já teda nevím, proč velbloud plive, jestli jenom tak pro zábavu, nebo když se mu někdo nelíbí.
0: Přesně proto.
1: Jo? Tak já vás pozvu někam, kde teda velbloud nebude, ale bude tam hodně česneku. To jsou česnekovky v Rosicích na Rosickém zámku. A je to teda v sobotu 5. září, takže to je jako program na další víkend, abyste si to hezky mohli zapsat do kalendáře a mohli si to už nachystat, že tam pojedete, protože to je pro celou rodinu, jo? Taťka se tam zabaví určitě s řemeslným pivovarem, že tam jich bude více těch řemeslných pivovarů. No. Budou tam česnekový speciality, ale i nějaká česká klasika, chill zóna. No a pro děti, tak tam je taková herní zóna, bude tam dřevěný kolotoč, dokonce i dřevěný cirkus, divadlo Krtek. A jako pro dospěláky, tak v 10:30 tam je zahájení, bude tam cimbalová muzika. No a v 17 hodin tam převezmou štafetu zábavy zadáci. A to je taková brněnská parta muzikantů a oni hrají jako Depešáky, Sting a tak, Pink Floydy.
0: Takže vypravte se na Česnekovky, veškerý program najdete na www.česnekovky.cz, mrkněte na to a hlavně se skvěle bavte. No a do neděle můžete ještě do Brna vyrazit, hodit křápem, jak se říká, že také na dožínky, protože na náměstí Svobody to žije. A včera, když jsem projížděl večer, panečku, to byl čardáš.
1: Jako fakt?
0: No.
1: I v týdnu, jo? No tak Brňáci za to umí vzít, že?
0: No a věřím, že pořádný mazec bude i zítra od 15:00, protože při páteční 15. jsme vsadili opět na rozjezd naší summer party.
1: Poslední za tohle léto.
0: A myslím si, že taková pecka, která by tam rozhodně neměla chybět, i vzpomínka na kapelu Chaos. Měl jsem tu čest s pánama kdysi dávno jednak vystupovat a jednak popíjet. No bylo to divoké. Vodopády.

0: Ladíte čtvrteční odpolední show Hit Radio City Brno a už se vám někdy stalo, že třeba čučíte na telku po ránu, že? Nebo posloucháte rádio a najednou vám ta moderátorka usne anebo v rádiu se ozve jenom, nebo to se mi stalo jednou, když jsem vysílal ráno na jednom rádiu, tak jsem zaspal a jeli tam jenom podkresy.
1: Jako fakt? No. Jako, že jsi zaspal u mikrofonu, jo?
0: Ne, já jsem zaspal doma.
1: Jo, takhle. Tak to je ještě horší. No tady se to stalo, to je v Americe a to je moderátorka Dominik a ona strašně dlouho pracovala na tom, aby se vypracovala na moderátorku jako ranní show, jo. Jenomže má dvě malý holčičky, dvě malý děti a prostě ona tam jakože předávala slovo té redaktor reportérce a potom ona jí to znovu předávala to slovo do studia a ona si tam tak spala jak šípková růženka. Jenomže to byste si řekli, že třeba dostane nějaký hejt. Já vůbec ne, jako všichni pochopení.
0: No přesně.
1: Teď ona už tam musí být v tom studiu o půl čtvrtý ráno, to by mě zabilo.
0: No tak to by mě škráblo taky.
2: Já nový plot mám. Chcete si plot postavit? Přijďte se k nám poradit. Firma Ploty Dobrý pořádá ukázkový den stavby plotů své pomocí. 5. září v Teteticích u Kroměříže. Vstup je zdarma. Registrujte se na plotydobrý.cz.
3: Mňam, to je dobrý.
4: To je jam.
3: Jam?
4: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
3: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš. Nechceš, aby léto skončilo.

0: Voda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
3: Na pořádný gastrozážitek.
2: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
3: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
2: Pivo pro holky i kluky.
3: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
2: Pivní stáj v Brně na Veveří.
4: Na boku nebo na zádech? Přijďte nám do prodejen pro spánku ukázat, jak se vám spí nejlépe a my to ostatní zařídíme. V prodejnách pro spánek si vše vyzkoušíte a naši experti vám poradí, jak zdravě spát. Jsme vám všude na blízku. Pro spánek. Spěte lépe, žijte lépe.
5: Využijte nejlepší nabídky z Penny a přijďte si pro odstraňovač skvrn Vanish. Pomáhá odstranit skvrny a vrátit prádlu čistotu i svěžest. Právě teď v Penny Vanish Gel 750 ml za 129,90. Penny.
6: Nová sezóna z CCC. Získejte 50% z ceny druhého levnějšího produktu zpět na dárkovou kartu Modivo. Vybírejte z trendů známých značek Reebok, Adidas nebo Vans. Platí do 6. září. V prodejnách CCC.
7: Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
8: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
9: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaj, víš, cítíš to v tom, jo?
10: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
7: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem a Jasmin. Hit Radio City Brno.
11: Zlepši si náladu.
7: Zlepši si náladu.

0: Za 3 minuty máme 5 hodin odpoledne, teda normálně si říkám, jestli ještě dneska někdo kmitá, kromě nás.
1: A tak jako my nekmitáme, nás to tady baví, že
0: jo? No tak jo, ale tak jako aspoň trochu. Děláme, že děláme. Každopádně na Hit Radio City Brno přejeme šťastnou cestu, pokud třeba míříte už z práce domů, anebo kamkoliv jinam. Přejeme, ať v pořádku dorazíte tam, kam máte namířeno. No a pokud jedete po D1, tak 204. kilometr ve směru z Vyškova na Brno. Tady nám stojí porouchané nákladní auto, tak bacha na to. V Brně ve Veslařské ulici došlo ke střetu 2 osobních vozidel. Počítejte s omezením provozu a zdržíte se v koloně zhruba až do 6:30. Tudy asi nepojedem, co?
1: No to je blbý. Jako kdyby to byl pátek, tak si řeknu OK, ale...
0: No a také, pokud jedete na příjezdu do Kuřimy ve směru z Brna, tady bouralo osobní auto s nákladním, i tady máme zdržení v koloně až do 6:45. Pevné nervy, šťastnou cestou a kdyby cokoliv, brnkněte, případně pošlete hlasovku anebo zprávu na náš WhatsApp 720 890 848.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.direktauto.cz.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Ve spolupráci se značkou Matony jsme si pro vás připravili Matony Essence Active Pro bez cukru a sladidel za 19,90 až do 1. září. Kaufland.
5: O zdraví vám bude radit kdekdo. Seznam Zdraví Plus dává prostor těm, kteří tomu opravdu rozumí. Získejte přístup k obsahu, který lidsky vysvětluje vše podstatné o těle, prevenci a psychice. Předplaťte si Seznam Zdraví Plus na Seznam Zprávách.
6: Co to zas popájskuje za pikle?
7: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.
8: Jenom hity. Hit Radio.
9: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
10: On air.
11: Online.
10: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio City Brno.
12: Hezké čtvrteční odpoledne, jsou tady další zprávy a Klára Zemanová. Učitelů v základních školách za posledních 10 let přibývalo rychleji než dětí. Jejich počet vzrostl o 27%, zatímco žáků přibylo asi o 14%. Zároveň stárnou učitelské sbory. Podíl pedagogů ve věku 60 let a více se za 10 let zvýšil z 6,8% na 15%. Vyplývá to z údajů Českého statistického úřadu. Neobvyklý jev zasáhl Středozemní moře u španělské Malágy. Teplota vody tam během jediného týdne klesla téměř o 13 stupňů. Z více než 28 stupňů se ochladila pod 16 stupňů. To je nejnižší srpnová hodnota za dobu měření. Za prudkým ochlazením stojí takzvaný upwelling, při kterém se k hladině dostává studenější voda z větších hloubek. Zemřel bosensko-srbský válečný zločinec Ratko Mladić. Uvedli to dnes tiskové agentury s odvoláním na srbská média. Někdejší velitel bosensko-srbské armády se odpykával doživotní trest za genocidu a válečné zločiny. Již se dopustil během války v Bosně v 90. letech minulého století. Podle agentury AFP zemřel ve vězenské nemocnici a to poté, co v posledních měsících prodělal hned několik mrtvic. A závěrem sport. Fotbalová Sparta musí kvůli pronesení a použití pyrotechniky fanoušky v domácím utkání 4. kola 1. ligy s Teplicemi zaplatit pokutu 50 tisíc korun. Disciplinární komise Ligové fotbalové asociace o tom rozhodla na dnešním zasedání.
1: A ještě dnes naposledy pro vás máme aktuální informace přímo z dispečinku dopravního podniku města Brna.
13: Zdravím všechny posluchače Hit Radia City Brno. Většinu linek městské hromadné dopravy aktuálně jezdí bez větších komplikací. U tramvají a většiny trolejbusů dochází pouze k drobným zdržením do 5 minut. Linka 30 nabírá u vozovny Komín zpoždění až 15 minut. Drobná zdržení okolo 5 minut lze očekávat také na lince 27 v ulici Žehrošické. Ke zpoždění do 10 minut dochází zejména na okružních linkách 44 a 84 v okolí Zvonařky a Staré Osady, na lince 67 na dálnici D2, na lince 69 v ulici Jihlavské a na linkách 72, 75, 77 a 78 v oblasti Slatiny. Rád bych také připomněl, že od úterý 1. září dojde ke změně jízdních řádů na větší linek hromadné dopravy a k ukončení či zahájení vybraných výluk. Více informací nejen o nich, ale také o dalších změnách v dopravě či mimořádných událostech naleznete na našich webových stránkách dpmb.cz nebo v mobilní aplikaci dpmb info. Z dispečinku dopravního podniku města Brna, Roman Kačmařík.
1: Stále se nám tam drží 28. Ježišmarja, já doufám, že jsem to nepřivolala, nějaký přízemní mrazíky.
0: Tyjo. Opovaž se.
1: 28 stupňů máme, je to boží v Brně a na Jižní Moravě, no a zítra nás čeká 29 stupňů. Podívám se, jestli by mělo pršet, to ne. Mohlo by více teda pofukovat než dnes, no a v sobotu 26 na teploměru, protože dopoledne má sprchnout, ale potom má být polojasno až jasno.
10: Hit Radio City Brno.
0: Na Hit Radio City Brno jedeme dál i po 17. Už za chvilku vám poradíme, co nedělat, pokud by vás třeba přepadla nějaká depreze.

0: Tak doufáme, že na Hit Radio City Brno vám i tato parádní muzika udělala radost a 10 minut po 17. bez jakéhokoliv stresíku samozřejmě vykračujem do prvních, možná úvodních minut dnešního podvečera, ale přece jenom takové to pivko u grilu, že to se vždycky tak nějak jako
1: To mě mrzí hrozně, že jak odchází léto, tak vlastně odchází i jako vůně ugrilovaného masa.
0: No a nejenom masa, protože taková sklenka, třeba na dovči, vína.
1: Sklenka vína.
0: Léto zkrátka nabízí tolik příležitostí si jako dát to, co máme rádi. Až by potom člověk třeba potřeboval i dovču, jo? Protože nový průzkum ukazuje, že pro každého pátého Čecha už alkohol není jenom společenská disciplína, sahá po něm kvůli stresu anebo negativnímu pocitu.
1: No to je blbý, ale to vlastně jenom odsune, že?
0: No právě, takže pokud si někdo dá pivo, protože je vedro, jiný si ho dá, protože je vedro v práci, jiný si ho dá, protože je vedro doma a další třeba už jenom protože je vedro, tak je to asi špatenka. Odborníci samozřejmě připomínají, že alkohol stres neřeší, maximálně ho na chvilku pošlo na dovču, ale on se to jako sviňák zase vrátí, že?
1: Já bych vám mohla dát spíš nějaký jako jiný tip.
0: Přesně,
1: na ten stres. Takže první tip, jo, mě co jako pomáhá a co ještě vám vlastně vyrýsuje buchty na břiše, tak to je zajít se na nějaký stand-up. Jo, anebo, dobře, pokud nechcete jít někam ven na stand-up, tak můžete si pustit nějakou komedii, nějakou, která vás zaručeně osloví. Třeba já mám ráda na takové ty chmurné dny Někdo to rád blond. To mě vždycky rozesměje. Neznáš to? Znáte to?
0: Neznám to?
1: Ne?
0: Ale no asi to poznám.
1: No poznáš to, je to boží. Prostě dva chlapci FBI se převlečou za blondýny, no. Tak
0: jo,
1: jako,
0: takhle.
1: Což je fajn.
0: A to, co pomáhá vám? Klidně nám napište, dejte tip na náš WhatsApp 728 890 848, budeme moc rádi.
1: No ještě bych tady jeden skromný tip měla, třeba jako ladit Hit Radio City Brno, ne?
0: Přesně. A volume doprava, protože přichází Green Day a ti z vás vytlučou všechnu špatnou náladu. Tak jenom úsměv.

0: Tak to zní aktuální pokáč jeho Solitér, no a jsme rádi, že můžeme přivítat v našem éteru po dlouhé době další jméno, že?
1: No jasně, to Kuba Ghane, mluvčí městské policie Brno. Já jsem slyšela, že byl na dovči.
0: Já jsem to slyšel taky a no. Protože jsme ho neslyšeli, tak se dá předpokládat, že to byla pravda.
1: Ale spíš jako asi tady to, co nám teďka řekne, tak bude nějaký další případ městské policie Brno a nebude to, jak jsi měl na dovolené, že?
0: To a mohlo by to někdy být, že?
1: No, mohl by to. Kubo, jestli nás slyšíš, tak nám to příště pošli zítra.
2: Dobré odpoledne. Začátek školního roku už se připomíná z plakátů, výloh i na internetu a některé obchody zvou k nákupu pomůcek již několik týdnů. I brněnští strážníci se proto samozřejmě na první školní den důkladně chystají, protože jsme znovu vytipovali přibližně 50 škol, u kterých budou dohlížet nejenom první den vyučování, ale ve zvýšené míře až do pátku. I po zbytek roku se přitom snažíme podle kapacit pomáhat dětem až na 30 brněnských přechodech pro chodce. Řidiče po dvouměsíční odmoce žádáme, aby byli od úterý obzvlášť obezřetní, a to nejenom před školami a školkami. Děti můžou být nepozorné a nečekaně jim vstoupit do cesty, vyběhnout spoza autobusu nebo jinak zazmatkovat. Výuka v prvních dnech bývá navíc zkrácená a školáci se vracejí domů dřív. Vyšší pozornost ale budou od motoristů vyžadovat i odpolední hodiny, kdy děti po návratu z dovolených znovu hromadně zamíří do kroužků, do parku a na hřiště. Už doma by děti měly znovu slyšet základní pravidla pro pohyb v provozu a ty nejmenší je vhodné ke škole doprovodit. U prvňáčků se vyplatí začít s nácvikem ještě před prvním školním dnem. Po cestě je můžou rodiče nebo starší sourozenci upozornit na konkrétní rizika každodenní trasy. Velké nebezpečí znamená i pohled upřený na mobil nebo nasazená sluchátka. Přeji pěkný zbytek dne a příjemný poslech Hit Rádia City Brno.
0: Teda, děkujeme, no, to byla prevence.
1: A víš, to by mě vůbec zanapadlo, no, že jako projít si s těma školáčkama ještě jako tu trasu předtím, než tam fakt jako půjdou na ostro.
0: Tak aspoň víš, co máš dělat.
1: Jo, i s aktovkou, prosím, pěkně.
0: Za 2 roky.
3: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
4: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
5: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
6: Letní novinkou v KFC pro tento týden jsou Aloha Twister a Aloha Zinger.
4: Vychutnejte si novinky anebo klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
4: Tak si dejte Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
7: Plníme malé i velké výzvy v péči o své zdraví, v pohybu a sportu, pro šťastný úsměv našich nejbližších. A právě v těchto chvílích na to nejste sami.
8: Vojenská zdravotní pojišťovna dospělým přispěje 700 korun na pohyb, 1000 korun na očkování nebo 500 na dentální hygienu. A myslíme i na vaše děti. Ty mohou získat 1000 korun na sport, 700 na plavání a další 1000 na lyžák nebo letní tábor. Vojenská se postará o celou vaši rodinu. Přidejte se k nám na vozp.cz.
9: Život je boj. Pomáháme vám vítězit. Vojenská zdravotní pojišťovna.
10: Zdravím. Jsem tady zase. Váš oblíbený seriálový doktor. Jsem rád, že konečně víte, kdo je ve Znojmě nejlepší. A protože je AZ Papír opravdu nejlepší, má pro vaše zlatíčka velký výběr školních potřeb a plno jiného zboží. Nebudu kolem vás chodit po špičkách a řeknu to takhle. Fofrem do AZ Papíru. Kde jsou, to snad víte. Jste ještě tady?
11: Rituál z vás zve do nové prodejny v Galerii Vaňkovka. Otevřené od 22. srpna. Objevte jedinečné vůně pro domov i tělo a dárky pro každou příležitost. Nová prodejna Rituals v Galerii Vaňkovka Brno. Přijďte si přivonět k okamžikům, které zpomalí váš den. Rituals.cz.
12: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
13: Hit Radio.
14: Zlepši si náladu.
13: Zlepši si náladu.

0: Ladíte Hit Radio City Brno, toto byla Sia a teď budete valit bulvy, teda obzvlášť ti z vás, kteří ještě nemáte 18.
1: No jako já se vás spíš zeptám, kolik hodin denně, nebo hodin, kolik času prostě strávíte na sociálních teda sítích, jo? Řekni, Iggy.
0: Já?
1: No.
0: Hoďku a půl denně.
1: Hoďku a půl denně, tak to si myslím, že jsi jako takhle v normě. Já jako tam mám daný to omezení, ne, tu kontrolu času.
0: Akorát, ty to jako že... potřebuješ, jo?
1: Já tam mám omezení času jako na 15 minut, jenomže já tam nemám žádný kód, takže já si to klidně můžu odkliknout. Ale svýmu manžílkovi, tomu jsem tam dala kód a ten, když chce víc než 15 minut denně, tak už musí přispěchat za mnou, abych já mu to odemkla.
0: Jo, tak to je chytré.
1: To
0: no,
1: je dobrý,
0: ale
1: no.
0: Pozor, ve Spojených státech začíná být pěkné horko, teda aspoň co se týká u těch, kteří ještě 18 nemají, protože oni nastavili pravidla 2 hodiny a dost. A v noci má Instagram prostě zavíračku prej.
1: Jo, ale to je masakr. Ale tak já už jsem slyšela o těch případech v Americe, že vlastně nějaký ty rodiny, oni se tam s nima soudí, že prostě na ty děcka to má neblahý vliv, jo, takže oni už to tam chtějí jako uzákonit, že fakt budou mít ty 2 hodiny denně, čověče.
0: Tak
1: a
0: ale...
1: to jsem si myslela, že jim to tam neprojde.
0: A
1: jo?
0: Myslíš si, že to jako... bude nějak kontrolovatelné, protože ono se to dá jako obejít, že?
1: No dřív určitě, protože vem si, ty když se zaregistruješ na Facebooku, tak tam dáváš ten svůj věk, jo?
0: Já když jsem si zadával, nebo zakládal Facebook, jo, tak jsem tam dal svůj věk.
1: Jaký? Jako reálný?
0: Reálný, no tak.
1: Jo, protože já jsem dal takový věk, že už mám, myslím, 102 let.
0: To bylo v roce 2008.
1: No ano, no. A tak jako, a furt tam máš stejný, jo? Jakože ti je furt stejně, si to vždycky dáš.
0: Ano, já jsem nepotřeboval si dávat víc ani míň.
1: No.
0: Ale ani jsem netušil, že se dá jako obejít to tenkrát.
1: No jasně, že jo, oni to nekontrolují, tak dřív jako nebyly ty prostředky, ale teďka, jo, abyste jako si nemysleli, možná to přijde i k nám, protože vy když tam dáte věk 25, ale přitom je vám 18, tak normálně ta Meta pomocí umělé inteligence, oni už to zkoumají. Třeba jak píšete příspěvky, že když vyhodnotí, hele, ten píše jak nějaký teenager, tomu určitě nebude 25, potom to skinuje jako fotky vaše a řeknou si, tak ten ještě nemá nějakou první vrásku, vypadá moc mladě, tak to ne, takže oni vám potom dají stopku.
0: Je potřeba si stáhnout nějakou apku, kde vás to zestaří.
1: Tak to já rozhodně nechci.
0: Tak, ale věřím, že budete opravdu možná i mladí duchem a je jedno, jaké číslo máte napsáno v občance, že jo, při roku narození, protože o tomto víkendu nás čeká summer party a ta nejlepší přehlídka posledních letních hitů za 30 let. Co takhle třeba My Candice?
1: Pojďme na to.

0: velmi pohodová kytarovka z Kanady, kapela Nickelback, už za chviličku Damiano David, Adele, také Bruno Mars anebo Eva Farnaz Mirai. Ale ještě než zazní, tak musíme mrknout k nám a juknout na náš Instač, protože tam máme souboj o nejoblíbenější školní předmět. Nechcem teda strašit ze školou, že?
1: No to nechceme, jako i když už jako vlastně v pondělí už tady bude, no. Už
0: nebude, až v úterý.
1: Až v úterý. Mm-hmm. Proč by nebyla v pondělí?
0: Protože aha, v pondělí protože ještě není září, víš?
1: Jsem si to spíš. Mně to prostě vždycky přijde, že má začínat v pondělí, tak ještě v pondělí můžete chrupkat třeba do 10. No ale my tam máme, že jo, na Instagramu Hit Radio City Brno, tak tam máme souboj předmětů, oblíbených předmětů školních.
0: No a do finále jste poslali tělocvik a výtvarku.
1: No a já zrovna jsem neměla ráda ani jeden.
0: A kde je třeba taková moje oblíbená fyzika, matematika?
1: Jsi měl oblíbenou fyziku a matematiku?
0: Jasně.
1: Jako fakt.
0: No.
1: Jež, tak to mám osypky.
0: To není poznat?
1: Já to úplně vidím, jak se ti tady z toho mozku raší ty vzorečky a krát a tak, já to úplně vidím, no jasný. Já jsem teda zase měla ráda zeměpis, dějepis, to mě bavilo, ale jako tělocvik mě by bavil, jenomže mě prostě nebavilo to, že třeba jsme si hráli vybíjenou, jo, tak já už jsem se lekala, kdy budu mít za modřinu, protože mě hnedka každý vybil jako první.
0: Vybíša, ta byla super.
1: No, to jsem nesnášela. A samý výmik, skákání přes kozu, zámyk a tohle, jako všechno tady tohle, anebo soutěžení, a mě to moc nebavilo, bych to radši jako hodila nějak formou víc hry, takový, jakože
0: tak až budeš ministryně školství, tak si dělej, co chceš, jo?
1: To já budu, ne, já chci být zastupitel, protože chci si dělat obřady, já chci dělat svatby.
0: Tak se loučíme, přejeme klidný čtvrteční večer, no a zase někdy se na vás na Hit Radio City Brno budu těšit.
1: Mějte se krásně, ahoj.
2: Chcete, aby vaše rekonstrukce dávala smysl? Renovační pas propojí technické řešení s finančním plánem. Investice efektivně s podporou banky. komfort@group.cz.
3: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například květák bílý z Kaufland Card Extra za 29,90. Pepsi Cola nebo Mirinda 2 litry z Kaufland Card Extra za 24,90. A dobrá voda ochucená z Kaufland Card Extra za 11,90. Až do 1. září. Kaufland.
4: Nechceš, aby léto

0: Pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivecfest.cz.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
2: Špičáku, ty nějak záříš?
3: Nazdar, stoličko. Včera bylo bělení v Čechince.
2: Já byla taky v Čechince. Spravili mi kas a vůbec to nebolelo.
3: Fakt?
2: Ta vrtačka, ten doktor, úplná pohoda. Nechápu, proč se osmička bojí zubaře.
4: Protože jsem v Čechince ještě nebyla.
3: Není zubař jako zubař. Čechinka, zubní klinika v Brně, kde se i vaše zuby přestanou bát.
5: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
6: Co to zas Popeyes kuje za pikle?
7: Pikle? Ale ne. Pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor. Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popeyes s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popeyes a kujme pikle společně.

0: si náladu. Hit Radio.
1: Máme pro vás nejlepší dopravní servis z Brna a okolí. V Brně, v Brenecké třídě probíhají stavební práce. Sledujte dopravní značení. Vaše dopravní info nám dejte vědět na WhatsAppové číslo 720 890 848. Napište nebo nahrajte hlasovou zprávu.
2: Bezpečnou jízdu vám přeje Direct Auto. Konečně férový autobazar. www.directauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
5: No jistě.
4: A že tě odmění za každý krok a dá 1,000 korun na prevenci?
5: No jistě.
4: A že nabízí 6,000 korun na duševní zdraví?
5: No jistě.
4: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
6: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
7: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví U Lucerny na adrese Veveří 20.
6: www.u-lucerny.cz.
8: Všechno, co žijeme, nosíme a čím se obklopujeme, je umění a design. Inspirujte se tam, kde móda a tvorba určují směr. Moravská galerie v Brně.
9: On air.
10: Online.
9: I v aplikaci Rádia CZ. Hit Radio.
11: Je 18 hodin, máme pro vás zprávy. Dobrý podvečer, přeje Lucie Daňková. Snadnější odstoupení od smluv na zboží nebo služeb uzavřených po internetu. Na webech bude od ledna takzvané tlačítko pro odstoupení. Novelu, která se týká také lepší ochrany spotřebitelů při uzavírání finančních smluv na dálku, dnes podepsal prezident Petr Pavel. Bezpečný návrat za volant. Zhruba 200 autoškol nabízí zvýhodněné kondiční jízdy pro rodiče na rodičovské dovolené a seniory. V Česku je 500 000 aktivních řidičů starších 65 let, doplňuje šéf asociace autoškol Aleš Horčička.
12: Ten náš projekt nemá za cíl je nějakým způsobem degradovat v tom, že něco dělají hůře než třeba ti mladí nebo ti běžní. Ono je to právě naopak. Senior za volantem je zodpovědný, je poctivý, má snahu nepodcenit nějakou dopravní situaci, ale má zároveň taky třeba i obavu z toho, jestli by neselhal za tím volantem. A to je, myslím si, velký aspekt, který je potřeba podpořit, a to ten projekt by měl pomoci.
11: První lekci pod vedením zkušeného instruktora získají zájemci za 800 korun, druhou k tomu bezplatně. Registrace je na webu zpátkyzavolant.eu. Policistům v pátrání po pohřešovaném mladíkovi, který se ztratil na začátku srpna při bouřce na jezeře Most, pomohou psi. Pátrání bude zaměřeno na vyhledávání lidských ostatků pod vodou. Policisté doposud prohledali zhruba 70 hektarů podvodní plochy. Kanoista Martin Fuchsa pojede na mistrovství světa v Poznani v finále kilometru. Kajakář Josef Dostál dopoledne vstoupil do šampionátu hladkým postupem do semifinále závodu na 500 metrů, kde obhajuje titul. Do finále se dostala také kajakářka Barbora Betlachová na kilometru a přenosy už od zítřka nabídne ČT Sport.
9: Největší hity, nejlepší nálada a skvělé výhry. To je snídaně šampionů na Hit Rádiu. Kdekoliv a kdykoliv přes apku Rádia CZ. Přes apku Rádia CZ.
11: V průběhu večera a noci většinou jasná polojasná obloha, na východě a severovýchodě skoro jasné ráno. Nejnižší teploty 20 až 15 stupňů, na Moravě a ve Slezsku bude chladněji. No a zítra nás čeká dopoledne slunečné počasí, odpoledne přibývání mraků. Postupně přehánky, místy bouřky mohou být i silnější a nejvyšší teploty budou letní 28 až 32 stupňů, na západě Čech kolem 26.
13: 18. hodina odbyla, startujeme čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Michal Pospíchal s vámi, přeju dobrý den.

Tohle je velká pohodička, Jimmy Somerville, You Make Me Feel Mighty Real. Tohle byl otvírák pro čtvrteční vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Startujeme právě teď a až do 21. večerní vám tradičně budeme hrát ten největší výběr z 80., 90. i ty nejlepší hity milénia. No Doubt, It's My Life. To vám posíláme právě teď pro lepší náladu.

0: Na Hit Radio taky trocha té nostalgie. Elton John, Can You Feel The Love Tonight? Fantastická věc, znáte z Elvýho krále? Jo, jo, to byly chvilky plné emocí, když tahle píseň zněla. Možná si vzpomínáte, kde přesně se ve snímku objevila. Máme pro vás další nejen vzpomínkové písně, ale hlavně ty nejlepší z 80., 90. a milenia. Big Mountain, Baby, I Love Your Way. Obrovská klasika, která dostala názvu našeho hudebního speciálu Hit Radio Classic. I tohle vám za chvilku budeme hrát. Tak užívejte čtvrtek s datem 27. srpna.
1: Plánujete promoce? Oslavte je u nás! Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
2: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
1: www.u-lucerny.cz.
3: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď? Teď šmejdí. Kdože to má dneska svátek? Šikovný. Buďte na internetu jako doma. S věrným a užitečným parťákem. Seznam. Najdu tam, co neznám.
4: Poslední táborák léta? To jo, ale s basama. Hodin do nedělního večera poslouchej jen ty největší letní hity za posledních 30 let. Summer Party na Hit Rádiu. Léto je lepší s Hit Rádiem.

0: Máš chuť na devadesátky? Zkus nové Hit Radio 90. To jsou největší hity 90. let non-stop. Poslouchej v aplikaci Rádia.cz a v DABu. Jaká byla dnešní snídaně šampionů na Hit Radio?
1: Takzvanou podovolenkovou depresi v různých podobách zažívá většina lidí. Čím delší a povedenější dovolená byla, tím těžší může být návrat do každodenního režimu.
2: To podepisuju, s tím souhlasím, ale ono taky za mě záleží asi, kam se vracíš. Když jedeš na dovolenou na Bahamy a pak se máš vrátit do, nevím, třeba do Bruntálu, tak to bolí. Ale když bydlíš na Havaji a letíš třeba na dovču do Prahy a pak se máš vrátit zpátky na Havaji, víš, cítíš to v tom, jo?
3: Já myslím, kdyby jsi bydlel na Havaji a letěl do Bruntálu na dovolenou, takových asi moc nebude.
0: Dej si snídaní šampionů na Hit Radio. Od 6 do 9 s Michalem.

Posloucháte Hit Radio Classic, hudební speciál plný toho nejlepšího z minulosti, plný toho nejlepšího, co jsme našli v hudebním archivu. Brandy a Ray J přidělali známou píseň Phila Collinse. Tohle je originál, rok 1989, Another Day in Paradise. Velká legenda, na kterou jsme teď taky zavzpomínali v našem vysílání, ve kterém se vracíme zpátky v čase, abychom si připomněli ty nejlepší kousky historie. Pokračovat bude Jimmy Jameson. Tohle jméno znáte a ty melodie, které pode mnou zní, taky velmi dobře znáte. I'm Always Here. Písnička, při které se vám možná vybaví Pamela Anderson, Mitch Buchanan. No jo, pobřežní hlídka. Užíváme si prázdniny tady na Hit Radio. I'm Always Here. Hrajeme na Hit Radio Classic.

0: Owner of a Lonely Heart. Tohle je skupinka Yes, kterou jsme teď taky připomněli tady na Hit Radio. Posloucháte hudební speciál Hit Radio Classic. No a do konce hodiny pro vás máme další skvělé hity. Tohle je Tarkan Šimárik. Písnička, která se objevuje na každém mistrovství světa v hokeji. Určitě znáte Kiskem, ta bývá puštěná na té kostce na ledové ploše v momentě, kdy je nějaké přerušení. Tahle kamera hledá páry a vyzývá je k tomu, aby si dali polibek. Často u toho hraje právě tahle písnička, kterou už za chvilku zahrajeme taky tady u nás na Hit Radio. Tak i takové budou příští minuty.
1: Slyšíte to ticho? Tak zní zdravý spánek. Už více než 25 let vyrábíme matrace, které nepotřebují hlasitou reklamu. Zdravý spánek má jméno Tropico. Od více jak 300 prodejců v republice rovnou k vám do ložnice. matracetropico.cz.
2: Když do školy, tak neporazitelně. V Albertu tento týden. Friction náplně 6 kusů jen za 179 korun. Školní batoh Minecraft za 799 korun. A fixy 12 kusů za 26,90. Albert. Dle srovnání k 19.8.
3: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivets Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivetsfest.cz.
4: Zpátky do školy s pořádnou výhrou.
5: Nakupte HP náplně na 2,5 tisíce a jste automaticky ve hře.
4: Soutěž o tiskárnu, batoh a klávesnici s myšína.
6: Tisknu levně CZ.
7: Náplně hned.
8: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
9: Na pořádný gastrozážitek.
8: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
9: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
8: Pivo pro holky i kluky.
9: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
8: Pivní stáj v Brně na Veveří.

0: Sleduj a vyhrávej. Sleduj Hit Radio na Instagramu. Soutěže, zákulisí rádia a spousta zábavy. Instagram Hit Radio. Hit Radio.
1: Zlepši si náladu.
0: Zlepši si náladu.

0: Tohle je muzika, která nás dovedla až k 19. hodině. Jimmy Nail and No Doubt. Hladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
2: Zapomeň na nudu, nahoď tu flow, herna u dětka je teď tvoje show. Volný točky a jackpot je sick, nahoď tam regga, vyhrávej mužik.
3: Herna u dětka, exkluzivní novinky od Hexo Gaming. Herna u dětka.cz.
4: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Zákaz účasti na hazardních hrách a registraci osob mladších 18 let.

0: Vyberte si nové povlečení na mklužkoviny.cz ještě dnes.
1: Pokračuje hudební speciál Hit Radio Classic. Dál vám budeme hrát to nejlepší z 80., 90. a hity milénia. Michal Pospíchal s vámi. Hezký večer. Hit Radio.

0: Orange Blue, She's Got a Light, tak to byla krásná romantická věc. Taky na tuhle strunu jsme si zadrnkali tady na Hitrádiu. Posloucháte hudební speciál Hitrádio Classic, my vám nabízíme to nejlepší od 80. až po milénium. V tom výběru nebude chybět ani Madonna, Papa Don't Peach. Záležitost, kterou už pro vás máme připravenou. A vyrazíme si taky do Austrálie za partičkou Inexis, The Strangest Party. To je věc, která bude hrát taky v příštích minutách na Hitrádiu. A doufám, že vám vyladí ten čtvrteční večer s datem 27. srpna.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 49,90 za 1 kg. Česká červená jablka 1 kg za 24,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 21,90. A máslo 250 gramů za 17,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek. Šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
3: Co to zas Popajsku je za pikle?
4: Pikle? Ale ne, pikl. Milovníci kyselých okurek, pozor! Ochutnej limitovanou pikl nabídku v Popajs s pořádnou náloží okurek. A pro dokonalé osvěžení vyzkoušej originální pikl limonádu. Navštiv Popajs a kujme pikle společně.

0: Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Vrátili jsme se zpátky do 90. na taneční parkety roku 1997. Tehdy jste měli možnost od léta tančit právě na tohle. Entrance přispěchali s písničkou DISCO, jinak tedy disco. Tak pokud jste si chtěli pořádně zatrsat na něco moderního, zašli jste za DJem a objednali si právě tuhle písničku. Jinak je to předělávka od Otavana, pochopitelně ten originál je z roku 1979, na to bychom neměli zapomenout. Každopádně i tahle verze sklidila obrovský úspěch, no a právě té původní singlovce od Otavana dala takový druhý dech a znovu se vrátila na trendové příčky světových hitparád. Nitty Nasty Girl, tak to je další připravená písnička, no a za chvilku taky Cliff Richard Dreamin', i to vám můžu slíbit, ladíte Hit Radio.

0: Tahle fantastická melodie, kterou jste určitě poznali, Bryan Adams, Cloud Number 9. Věc, kterou pro vás máme nachystanou na Hit Radio. I tohle vám budeme hrát do konce hodiny. Stihneme dát prostor Natalie Imbruglie, Shiver, taky Love Message, to je interprety píseň. Budou to chvíle plné nostalgie, tak díky, že ladíte Hit Radio a hudební speciál Hit Radio Classic.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. růžovýslon.cz.
2: Nechceš, aby léto skončilo? Teprve teď to pořádně rozjedeme. Přijď v neděli 30. srpna na Rivets Fest. Největší festival přímo na koupališti Riviera. Čekají tě skvělé koncerty, hromada zábavy pro celou rodinu, charitativní běh a pohoda u vody. Navíc celým dnem pomáháme. Výtěžek putuje sociálnímu nadačnímu fondu. Zakonči prázdniny stylově a pro dobrou věc. Více na rivetsfest.cz.
3: Zase lítáš v oblacích.
4: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
3: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
3: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
4: Více o akci na
5: firma na zážitky.cz.

0: Vrátili jsme se zpátky na diskotéky, kde jsme pářili na Love Message. Tohle je čtvrteční hit Radio Klasik.
1: Ahoj, hele, víš, že ČPZP dává 8,5 tisíce korun na zdraví?
2: No jistě.
1: A že tě odmění za každý krok a dá 1000 korun na prevenci?
2: No jistě.
1: A že nabízí 6 tisíc korun na duševní zdraví?
2: No jistě.
1: Přidejte se do konce září k České průmyslové zdravotní pojišťovně a budete mít zdraví s jistotou.
3: Plánujete promoce? Oslavte je u nás. Restaurace u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
4: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
3: www.u-lucerny.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou a skvělými benefity? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně. Obsazujeme pozice od brigádníků a prodavačů až po manažery prodejen. Najděte si novou práci na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl. To se vyplatí.
6: Hey, I'm Dua Lipa.
7: Hi, I'm Lenny Kravitz.
0: Posloucháte Hit Radio Klasik, hudební speciál plný toho nejlepšího z 80., 90. a milénia. Máme pro vás dalších 60 minut. Michal Pospíchal, hezký večer.

Možná už jste v kinech viděli snímek Michael. Tohle bylo zhudebnění Michael Jackson. Blood on the Dance Floor a další velká hudební vzpomínka tady na Hit Radio v hudebním speciálu Hit Radio Classic, kde vám hrajeme to nejlepší z našeho hudebního archivu. Tam jsme brouzdali a našli třeba i písničku, kterou začínalo vysílat z MTV. A taky s ní končilo svou hudební kariéru. Tohle jsou Buggles, Video Killed the Radio Star. To velmi dobře znáte a už za chvilku vám to zahrajeme v kompletním znění z té české muziky. To bude skupina Zoo, hitovka Už se blíží čas sluhů. No a třeba Passion Fruit, může být Wonderland. I to pro vás máme a už za chvilku vám to k playlistu dáme. Tak užívejte čtvrteční večer.

0: No tak tohle opravdová klasika Rick Springfield, Jesse's Girl, to jsme hráli na Hit Radio. A takhle fantasticky vám budeme hrát i do příštích minut. Tohle znáte, Chris Deborah, High on Emotion. Perfektní záležitost, tak tomu přidáme irskou dívčí skupinu Course Irresistible a také Emilia Kiss by Kiss, i s tím můžete do konce hodiny počítat.
1: Přijďte do pivní stáje v Brně na Veveří.
2: Na pořádný gastrozážitek.
1: Pivní stáj servíruje poctivé dobroty z čerstvých farmářských surovin.
2: A řemeslná piva. A pozor, na létající pípě přistálo další pivní překvapení.
1: Pivo pro holky i kluky.
2: Jídlo, na které budete myslet ještě zítra.
1: Pivní stáj v Brně na Veveří.

Tak tohle byl slibovaný hit Kiss by Kiss Emilia, interpretka, která nás dovedla až ke 21. hodině. To je konec dnešního vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic, ale nezoufejte, pokud máte rádi 80, 90 a taky výběr těch nejlepších hitů milénia, nalaďte si nás zase zítra. Tradičně úderem 18. hodiny totiž odstartujeme další čerstvé vydání hudebního speciálu Hit Radio Classic. Tak se budeme těšit, teď užívejte čtvrteční večer taky s dalšími hity Hit Radia. Za chvilku Činasky, Láska a data, velká hudební vzpomínka, Miley Cyrus, End of the World, no a do třetice slíbím Black Eyed Peas, I got a feeling. I to rozproudí krev v žilách v ten čtvrteční večer.

0: u Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.

0: Hi, this is Ed Sheeran.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hit Radio.
3: Zlepši si náladu.
2: Zlepši si náladu.

Rekonstrukce bez plánu je riziko. Renovační pas vám přinese odborné technické posouzení a investiční rámec. Pomůže vám získat úvěr a ukáže bance, že investice zvýší hodnotu nemovitosti. Renovujte chytře. Komfort-group.cz.

0: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
2: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4. Řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motosportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

Radio City Brno.

0: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Dnes o nich možná nevíš, ale brzy je může znát celý svět. Mladé naděje Formule 4 řítí se do Brna ve 40 monopostech. A to zdaleka není všechno. Zažij Masaryk Racing Days. Festival motorsportu 12. a 13. září. Vstupenky na autodrombrno.com.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám,

0: jam, to je dobrý.
1: To je jam.
0: Jam?
1: Jo, jam. Poctivá smetanová zmrzlina z Brna.
0: Tak to si slíznu.
2: Koupíš ji denně v Brně na Veveří 71 a na Vídeňské 11.
3: Najdeš ji na yumm.cz.
2: Jam, to si slízneš.
4: Hit Radio.
5: Zlepši si náladu.
4: Zlepši si náladu.

0: U Lucerny nabízí ideální zázemí, slavnostní menu, příjemné prostředí i individuální přístup.
1: Nechte organizaci vašich promocí na nás a užijte si svůj velký den naplno. Promoce se slaví u Lucerny na adrese Veveří 20.
0: www.u-lucerny.cz.